0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: náš rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vezuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

vyroste z mých kostí strom, mé svaly prostoupí jejich kmen, až moje lebka bude znít jak prázdnej starej ořech.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za

90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: To byl zase jeden z těch nekonečných konců kolikrát. Mám takový pocit,
1: že ale dočkal ses.
0: Jak přijde producent do studia a řekne, hele kucí, dobrá deska, ale potřebovali bychom to ještě jako nějakou tu minutku natáhnout. No, tak dáme další konce. No ale dočkali jsme se a máme tady ráno slunečné, krásné. Pro někoho dost pravděpodobné už dlouhé ráno. Hmm. Jako třeba pro mě.
1: Hovoříš o sobě. Mm. Je mi to jasný. Někdo koukal na fotbal, co?
0: Bohužel. Hmm. No nic, hele, k tomu se dostaneme dobře, a všechno jako určitě probereme, jo?
1: Dobře, nejprve nám dovolte přivítat na začátku ostrého budíčku. Ivo Raška, Tomáš Michalík jsou na svých místech. Spolu s námi je tady také Skřet, který se tady potuluje po studiu a společně s ním také hromada muziky.
0: Takže si v první společné hodince dáme třeba kapelu Voz.
1: Přidá se Bruce Springsteen.
0: No a přidají se také pánové z kapely Godhard.
1: A dalším do party je Hans, který vyčkává v redakci s první dnešní sadou zpráv a dopravního servisu, takže mu předáváme slovo.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas rok. Čas rok.

0: Tady. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Na cestách Moravy a Slezska aktuálně jezdíme bez větších problémů. Pozor si musíme dávat na dálnici D52 na trase Brno Pohořelice. Tady stojí odstavené auto, problémy jsou na 16. kilometru.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
7: Radio Čas Rock.
5: Dobré čtvrteční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou první dnešní aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Policie posílí na začátku prázdnin dohled na cestách, zaměří se na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality a zvýšené kontroly podle televize LTV Plus budou i o týden později, kdy nás čeká prodloužený víkend.
8: Morava aktuální.
5: Policie v Ostravě Zábřehu včera zasahovala proti ozbrojenému muži, který se měl zabarikádovat ve svém bytě. Podrobnosti dodává ředitel policie Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel.
9: Došlo k incidentu mezi manželi, muž české národnosti, žena cizí státní příslušnosti, s tím, že žena vybíhá z domu, je postřelená střelnou zbraní. Podle svědka jsme se dozvěděli, ze kterého bytu měla vyběhnout. Lustrací jsme zjistili, komu ten byt patří, kdo by se tam měl nacházet. Po vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého s prostřelenou hlavou.
5: Policisté zraněnou ženu předali záchranářům, byla při vědomí, utrpěla těžké střelné poranění trupu a její stav je vážný. Vzniká nová porovnávací mapa Zlína a Otrokovic. Ukázat má proměnu obou měst díky obuvnickému impériu Baťa. Vyjde u příležitosti letošního 150. výročí narození Tomáše Bati. Na trhu by měla být v polovině prosince. U brněnských basketbalistů končí trenér Martin Vaněk. Klub na svém webu uvedl, že jednomu ze strojců loňského stříbrného úspěchu nabídl smlouvu na pokračování spolupráce. 31-letý kouči ale neakceptoval. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná čtvrteční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
7: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: Tohle byl Anthrax se zasypačkou Got the Time, písnička, kterou spousta metalových fanoušků bere vlastně asi jako jejich vlastní věc, nicméně ve skutečnosti se jedná o cover, originál napsal a nahrál už na konci 70. let britský hudebník Joe Jackson. Snad vás tedy tahle pecka dokázala nakopnout, ale jak se tak přes monitor dívám na svého kolegu, tak Tomáš by dost možná potřeboval ještě něco mnohem svěžnějšího na probuzení.
1: Asi jo, třeba no. Já bych byl rád, kdyby mi třeba dneska Milan Gelnár předpověděl hodně kafe a hodně energie, protože ano, já jsem si přivstál, abych se podíval na ten fotbal. Chtěl jsem vzbudit mladšího syna, ten si jako vymodlil teda u maminky, že může, protože tam byl nejprve přísný zákaz, jakože neexistuje, ale nějak si to teda jako, nějak si to jako diplomaticky vyřešil, no. Tak jsem ho chtěl vzbudit, on už tam dávno seděl, já nevím, kolik on stával, ale přišel jsem ráno před třetí, rozlepený celý do obýváku a tam byl pes a dítě.
0: A jak se vypořádal s výsledkem?
1: Celkem v klidu, já si myslím, že on prostě víc fandí Španělsku. Takže jako, ne, tak jako přáli jsme. Ale a Španělská je na tom zatím dobře, takže on je spokojený zatím, on to netrápí. No.
0: Je to blíž k tomu Mexiku, takže byl asi spoko.
1: No, okay.
0: Pojďme se podívat na to, co nás dneska čeká a nemine podle hvězd a taky podle předpovědi Milana Gelnara.
2: Čtvrtek bude oproti dnům předchozím o něco komplikovanější. Idylické, milostné a erotické aktivity začnou dostávat trhliny. Budeme se tak orientovat hlavně na rodinné záležitosti a hledat řešení pro emoční roztržky a nemoudré chování. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelci mají šanci na zamilovanost či setkání s někým velmi milým. Berani budou hýřit velkou energií, ale budou inklinovat k flirtování bez ohledu na to, zda je či není někdo zadán. Pany budou ve svých argumentacích nepřekonatelné. Kozorohů by se měl držet štěstí a býci si budou chtít užívat všech radostí pozemského bytí. Blíženci mohou řešit nespecifické profesní problémy. Váhy by měly častěji zmatkovat a vodnáři mohou zažít den blbec. Rybám by mělo vše vycházet skvěle. Radci budou hraví a nejraději ve společnosti dětí a štíři budou ochotně podléhat možným milostným svodům. Hvězdný čtvrtek. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
3: Každý všední den od 6 do 10, pěkně na ostro, budí.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Tak takhle nějak se po trávníku bohužel proháněli domácí Mexičané, hlavně tedy ve druhém poločase si takhle prospějovat mohl Chávez, potom Cuñes a v 94. minutě ještě také navíc Alvaro Fidalgo, který, nebo tito tři borci vlastně stanovili to definitivní skóre, pro nás bohužel 0-3.
2: Přesto, když se tak koukám na statistiky, tak jsme vyhráli alespoň na držení míče.
1: To je hezké.
2: 52-48. To se ale do tabulky samozřejmě bohodově nehodnotí. Český tým si proti Mexiku de facto vypracoval vlastně jedinou šanci. Tu vyčerpal hned v 8. minutě na začátku a pak už míč lítal jenom mimo bránu. Celkem myslím, že 8krát. Tím pádem se tenhle příběh uzavřel. Češi mají na mistrovství světa dobojováno a zážitkový pobyt za velkou louží pro ně bohužel končí. V tabulce A skončili svěřenci trenéra Koubka na posledním 4. místě s jedním jediným osiřelým bodíkem.
1: A s celkovým skóre 2-6, tedy taky jít moc. No,

0: místo nakonec doputovali Jaři, kteří dokázali porazit Jižní Koreu v zájemném zápase a tím pádem se dostali nakonec na druhé místo. Abychom jako doplnili tak ostatní výsledky, které se odehrály, tak Švýcarsko Kanada 2-1, Bosna Hercegovina Katar 2-1, Maroko Haiti 4-2, Skotsko Brazílie 0-3 v suchém, jako co chceš, tam jako nic, že jo, úplně v pohodě. Vinicius 2 góly, no. Zase po dvou, vidíš to, další střelec jako po dvou gólech, no. Jenom u nás se trošku mlčelo, no, ti střelci, nevyšlo. Samozřejmě budeme i nadále sledovat mistrovství světa, tenhle mundial nás baví, ale bohužel cesta českého týmu dnes v noci skončila.
1: Ježišmarja, jak jsme prohráli, to se stane, ne?
2: Teď to byla trapná komedie.
3: Tak byli prostě lepší, Václave, no!
2: Hovno! Normálně jste mě podrazili.
3: Ale to jsou keci. Nic se nám s Borlčanama nikdy nedařilo, přece do.
4: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Masters of Rock.
8: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
7: Masters of Rock.
8: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
9: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
10: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
9: A maminka se mnou.
10: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
11: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rock.
1: I dneska budeme otevírat truhličky s penězi, které jsou součástí Skřetova pokladu. Pár minut po půl sedmé raní můžeme vyzkoušet vaši vidělost, no a jednomu z vás třeba i zpříjemnit den nějakou finanční injekcí.
2: Přesně tak, proč si neudělat hezký čtvrtek? Někdo tu injekci dostane u doktora třeba, dostane za to obrázek, my nabídneme injekci finanční, aneb vy voláte a společně odkrýváme boxy. A pokud se dovoláte třetí v pořadí na číslo 725331155, tak to budete právě vy.
0: Skřetův poklad na rádiu Čas Ro.

0: Tak dneska vůbec poprvé budeme odkrývat mystery boxy, ve kterých jsou ukryté peníze, a prvním účastníkem této soutěže bude Martin. Ahoj.
1: Krásné ráno.
2: Dobré ráno, kluci.
1: Tak jak moc to ráno bude dobré pro tebe, tak to se teprve dozvíme. Jak se cítíš jinak?
2: Jinak, na pohodu.
1: Na pohodu, tak. Ale jak se říká, všechno je to o hlavě.
0: Takže jsi v práci.
2: Tak, tak. Pracovně do Olomouce, takže.
0: Pojďme tu pohodičku ještě trošičku vylepšit, jak my doufáme tedy, třeba nějakou výhrou, a jdeme otvírat první box. Jdeme na to?
2: Jasný, pojďme.
3: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 200.
0: Tak, 2 kila cestou do práce už máš. Jedeme dál, nebo ti to stačí?
2: Dál.
3: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 400.
1: Tak, teď už můžeš cestou bagetu koupit na benzínce taky.
2: Tak, ale jeden dál ještě. My jsme hraví.
3: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 600.
1: Bageta a kafe.
2: Tak. A ještě trochu benzínu. Tak. Ale jedeme ještě dál.
0: Jedeme dál? Dobře.
3: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 700.
0: A tak máme tam 700 na stole.
1: A tady už se váhá.
2: Ještě dál.
0: Ještě dál. Dobře, odvážnému štěstí přeji.
2: Je to hra.
0: Přesně.
3: A nemáš nic.
0: A nebo taky ne.
2: A nebo taky ne. Vůbec nevadí.
0: Bereš to sportovně, to jsme rádi.
1: Jo, ale samozřejmě cestou si to kafe, bagetu i načerpat můžeš taky, ale trošku za svý, no.
2: Jo, pak vám poštu určitě.
1: Asi se ztratí cestou někde, poštou.
0: To už teď víme. Před námi je další muzika v podání Whitesnake. Chtěl bys někoho pozdravit, když už jsi takhle v rádiu?
2: Tak pozdravíme k nám do práce, s těm, co poslouchají vám do rádia, a komplet celému tak národu. A těm klukům, co to nevyšlo v tom fotbale.
0: Jo, dobře.
1: No, stane se. Dobrý, ještě, tak jo. Martine, díky, měj se krásně.
2: Čau.
0: Ahoj.
4: Skřetův poklad na rádiu Čas Rok. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Novinka týdne.
1: O další novinku týdne se tentokrát postarají Europe, kteří se 28. září vytáhnou novým albem. Z něho mají venku další kousek, který doplnili i zajímavým videoklipem. V něm si zahrála celá řada slavných jmen a my se můžeme těšit, že si je naživo užijeme na mega koncertu našeho bráchy Rádia Čas, který se bude 21. listopadu konat v Ostravar Aréně. Tak dejte vědět, jak se vám líbí.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Tak tohle byla skladba Twisted Transistor z roku 2005, kterou kapela Korn vydala jakožto pilotní single z jejich desky See You on the Other Side. V příští hodince dáme ale řeč o úplně jiné hitovce, jiného žánru, kterou spáchali Beatles, protože dnes tahle ta písnička, o které bude řeč, slaví velmi zajímavé výročí.
1: Ano, jedna z věcí, která je spojená s datem 25. června, ten aktuální ročník nám v další hodince, ale přinese taky třeba českou muziku, a to v podání Citron.
0: Vyhodíme Audio Slave.
1: Já myslím, že nebude nic proti ničemu, když to prokořeníme takým kapelom Megadeth.
0: Máme tady super novinku.
1: Jo?
0: Ňuňuňu. Let there be shred.
1: Jsem myslel, že se to tak jmenuje. Ňuňuňu.
0: Na té písničce teprve makají.
1: Dobře. Kdo domakal pro tuto chvíli, to je Honza Gavelčík, protože má přichystány zprávy, takže my mu předáme slovo.
0: Ňuňuňu.
2: Telefon. Výzva. A box, který rozhodne.
3: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1...
2: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno. Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock.
2: Čas Rock.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Vážná nehoda se řeší v Kroměříži. V ulici Velehradské osobní auto srazilo cyklistu. Na místě jsou záchranáři. Pozor si musíme dávat taky v obci Držovice na Prostějovskou v ulici Olomoucké. Tady se srazila dvě osobní auta. Odstavené auto nás zdrží na trase Brno-Pohořelice na dálnici D52 na úrovni 16. kilometru. A problémy jsou taky na Břeclavsku, na trase Podivín-Velké Bílovice. Tady stojí odstavený kombajn.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré čtvrteční ráno, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko zasáhnou extrémně vysoké teploty. Meteorologové na neděli předpovídají 40 stupňů. Měl by to být vrchol tropických veder. Z kraje příštího týdne už se mírně ochladí. Teplotní rekordy aktuálně padají v celé Evropě.
7: Morava aktuálně.
4: Ostrava nabídne další místo k ubytování. Město chce prodat pozemky na Seidlerově nábřeží u řeky Ostravice. Na nábřeží by měl vzniknout minimálně 4-hvězdičkový hotel. Pořadatelé akcí často upozorňují, že hotelové kapacity v krajském městě chybí. Ve Valašském Meziříčí se už ohňostroje dočkáme jenom na konec a začátek nového roku. Město totiž schválilo vyhlášku, která odpalování pyrotechnických výrobků zakazuje. Pokračuje mluvčí radnice Jakub Bikuš.
8: Jediná výjimka z nové vyhlášky se bude vztahovat na tradiční oslavy konce starého a příchodu nového roku, tedy silvestrovskou noc z 31. prosince na 1. ledna. Je to vstřícný krok nejen k našim sousedům a domácím mazlíčkům, které může tato forma oslav obtěžovat, ale také směrem k přírodě.
4: Čeští fotbalisté na mistrovství světa končí. V závěrečném utkání skupiny A v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Domácí celek na Aztéckém stadionu rozhodl v úvodu druhého poločasu. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
9: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj rockeři, tady Majo Adámek z HC Oceláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Ostrý budíček na rádiu Čas rok pokračuje dál. A my nyní můžeme otevřít rubriku Kalendárium. Zajímavý, nebo ten nejdůležitější údaj, co tady vyčteme, je 25. červen. Takže co se stalo?
1: Co se stalo? Až neuvěřitelných 400 milionů lidí sledovalo v roce 1967, tedy na vrcholu Beatlemanie, satelitní přenos, ve kterém The Beatles zahráli písničkové poselství All You Need Is Love. Jednalo se vlastně o vůbec první živý mezinárodní satelitní přenos v historii. Tehdy propojil 24 zemí na 5 kontinentech a Beatles dostali za úkol reprezentovat Velkou Británii.
0: Přitom televize BBC tenkrát oslovila kapelu jen několik týdnů před tím přenosem. A John Lennon napsal All You Need Is Love speciálně pro tuhle příležitost. A píseň měla tak obrovský ohlas, že i Beatles hned druhý den ráno začali narychlo dokončovat pro singlové vydání. A o necelé 3 týdny později už byla na prvním místě hitparád po celém světě.
1: Máme tady bohužel ale jednu smutnou vzpomínku. V roce 1988, krátce poté, co se kapela Red Hot Chili Peppers vrátila z evropského turné, zemřel na předávkování heroinem jejich původní kytarista a zakládající člen Hillel Slovak.
0: No a my se ještě pojďme vrátit do roku 1994. Právě tehdy, přesně před 32 lety, se na 3 týdny usadili na vrcholku amerického žebříčku Stone Temple Pilots. Podařilo se jim to s deskou Purple. No a právě z ní si taky na rádiu Čas rok můžeme poslechnout následující věc. Skladba Vazelín.

0: Rock a dohrali nám Audio Slave. Jestli se nemýlím, kapela, která u nás byla, nebyla, vlastně ty budeš vědět přesněji.
1: No, já si myslím, že někdy v červnu 2005 sice plánovali koncert v Praze, ale nakonec evropské turné úplně zrušili a vzhledem k tomu, že o dva roky později se kapela rozpadla, tak nám vlastně nezavítala nikdy. Chris Cornell, ten jo, ten tady byl samostatně o pár let později. Ale Audioslave nikdy.
0: No ale já si myslím, že třeba zrovna právě Audioslave v té době, tak to byl takový vysněný sen promotérů jako a organizátorů akcí.
1: Ale to byl All Star Team, že jo?
0: No.
1: Naštěstí se některým organizátorům festivalů podařilo sehnat jiná zvučná jména a třeba si tak splnit nejen svůj sen, ale sen i fanoušků. No a do téhle skupiny, když už jsme to nakousli, tak můžeme zařadit třeba i promotéry festivalu Brutal Assault a Basin Fire Fest. Ostatně nedávno jsme tady měli ve studiu člověka, který tomu tématu hodně rozumí a který stojí za oběma festivaly a tím je Martin Šindy Brzo Bohatý. Samozřejmě při téhleté příležitosti toho Tomáš využil a vyspovídal Martina v rámci Rockcastu. Tam byla řeč o tom, jak si splnil vlastně svůj životní sen a třeba setkal se s kapelou Slayer. Ale bylo toho určitě více, že jo?
0: Určitě, bylo to parádní povídání a museli jsme to už taky potom trošičku zarazit, protože těch témat bylo hodně. A počátky festivalu Brutal Assault, jak se samozřejmě z té menší akce stal takový evropský gigant. Martinové celkové první zkušenosti z festivaly, kdy tam prodával, myslím, makrely, jak tam dokonce řek, nebo takhle.
1: Aha.
0: Ale mě třeba zajímalo v rámci toho povídání i česká scéna, jak se on osobně nahlíží na českou scénu a jaká je třeba šance dostat se na festival Brutal Assault, pokud jste česká kapela.
2: Nějaký rozhodující parametr pro oslovení nebo zabukování českých kapel. Musíme jakoby ctít to, že tam máme 70% zahraničních návštěvníků a pokud ta kapela nemá nějaký jakoby přesah do toho zahraničí nebo proto je jich tak málo na Brutalu. Takových kapel není moc, které by třeba jako dokázali, nevím, jet evropské turné, vycestovat, vlastně uchytit se na těch zahraničních trzích. Takže v tu chvíli bys dopadl tak, jako já na jednom festivalu ve Slovensku, když jsem koukal, co to tam sakra hraje za kluky a vůbec nic mi to neříkalo. A vlastně, když takovou kapelu tam budeš mít jednu, dvě, tři, tak se to někde rozplyne a vlastně ti to nepřijde nějaký jako divný nezačneš o tom přemýšlet, jako že vlastně by si třeba užil něco líp, kdyby odešel z areálu nebo šel na nějaký mimo hudební program. Jo, vlastně v tu chvíli tě ta hudební produkce jako neosloví. A já jsem tohle zažil a těch blok kapel tam bylo X a vlastně to není něco, co bys chtěl jakoby návštěvníku nabídnout. To znamená, ty české kapely musí mít nějaký zahraniční přesah, musí mít nějakou poslouchatelnost. Dneska už jsou to všechno měřitelné parametry, konec konců. Ty kapely, které už nějak trochu o tom přemýšlejí, trochu do hloubky, tak samozřejmě sledují, kolik jaký sledovanosti, poslouchatelnosti mají na platformách.
1: A tak to byl takový krátký fragment toho, co uslyšíte v Rockcastu, v našem podcastu, který vlastně můžete poslouchat kdekoliv.
0: Dneska v dnešní době, ano, určitě.
1: Kde to všude je vlastně?
0: Spotify, české podcasty, všechno, veškeré platformy, které se zabývají tímto mluveným slovem.
1: Přesně tak. Takže si to poslechněte, protože si myslím, že právě Šindy má toho, co říct a má spoustu zákulisních informací a kuriozních zážitků.
0: A když nevíte, jaký si pustit podcast, tak tam dejte Rockcast.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: léto pomalu ještě ani nezačalo, teda ono už začalo samozřejmě, ale stále jsme na začátku a s ním pokračuje i letní roková jízda na rádiu Čas rok, kdy vám každý den, ať chcete nebo ne, prostě sypeme vstupenky na různé akce, festivaly, koncerty, no a ani dnes nepřijdete zkrátka, vážení.
1: Dnešní výhra jako nebude pro ořezávátka, jo?
0: Dáme nápovědu?
1: Dáme nápovědu.
0: Tak jo, tak poslouchajte.
2: Eat my flesh, drink my blood, I am the shit of God!
0: Znalí oboru určitě poznali krásnou liricko-epickou píseň v podání skupiny Behemoth. Tihleti polští ďábelníci totiž vyrážejí na turné a udělají si zastávku také v Brně.
1: Ano, a nebudou na to sami, protože na tomhle koncertě je doprovodí i Dimmu Borgir, což je další velká veličina black metalového žánru. Navíc tím mají venku novou fošnu, stále jim to skvěle hraje. Takže tahle kombinace těchto dvou kapel za mě super a super to bude konkrétně 24. října, kdy právě dorazí do Brna do haly Vodova.
0: Tohle bude bez kompromisu. No. Nebudou na to sami?
1: No
0: ještě
1: jo?
0: Třetí black metalová ikona, no Dark je. Funeral.
1: No tak tady už nemáme o čem.
0: Tak to bude věčurek.
1: Běžte všichni do Brna v říjnu.
0: Máme tady dva lupeny a ty dneska odpoledne si vysoutěží ten z vás, který správně poskládá výherní větu, která bude mít 4 slova. My vám s Tomášem prozradíme v Ostrém budíčku 9, další přihodí Honza Prokeš a odpoledne ještě jedno slovíčko přihodí Vrána.
1: Takže dávejte pozor,
0: protože
1: za malou chviličku prozradíme to první.
0: Tak. Letní roková

0: Rock.
1: Ve svých metalových diářcích už byste měli mít zakroužkované datum 24. října, kdy do haly Vodova v Brně přijede kapela Behemoth společně s Dimmu Borgir a Dark Funeral. My pro vás máme v rámci letní rokové jízdy dva lupeny, takže se tam můžete vydat i zadáčo. Potřebujete ovšem k tomu znát čtyřslovné heslo, které vám postupně ve vysílání prozradíme.
2: Já nevím proč, ale pořád se mi v hlavě honí písnička od kapely Alkohol. My jsme rockeři. Aha. Nevíš proč?
1: A, mám takové podezření. Měl bych tady jeden důvod.
2: Ano,
1: ale tipnul si, jo?
2: No.
1: Rockeři, nebude to první slovo dnešní výherní věty náhodou.
2: Já jsem prostě úplně rádoby vtipný. Aha. A chtěl jsem to tak lehko k tomu nakopnout. No.
1: A mistr podprahového sdělování informací také.
2: Ano. Úplně jsem všechny pobavil, takže úplně cítím, jak se všichni jako...
1: Já v sobě dusím smích.
2: Všichni objevili toho génia ve mně teď momentálně.
1: Každopádně, bando, napište si někde slovíčko rockeři, hlavně ne za uši, jak se říká, protože o tom se to blbě čte. A další slovíčka postupně budeme také odkrývat. Teď ale, za malý okamžik, muzika v podání Black Veil Brides.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Holbarok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Jednou z prvních metalových desek, které v letošním roce 2026 vyšly, se stala eponymní nahrávka kapely Megadeth. Podle Davea Mustaina jejich poslední studiovka, na které se objevila i tahle tapecka Let There Be Shred, která dohrála na čas roku 3 minutky před 8 raní.
1: Ono to sice vyšlo z kraje roku, ale já si myslím, že se velice pravděpodobně objeví v nějakých těch bilančních žebříčcích na konci roku, protože podle mého názoru, ne že by na něm záleželo, ale se jedná o velice důstojnou nahrávku kapely.
0: Souhlasím.
1: Pojďme dál, po 8 hodině další muzika, jak se tak koukáme, tak se nám to tady hezky řadí od kapely A. A jako Ananas nebo Avanteja.
0: Do nekonečného bugí se opřou pánové z Abraxasu.
1: Tak tohle já plně akceptuji.
0: Je to rebel.
1: Je to. Jsou i horší slůvka, který bys mě mohl častovat.
0: To boh, ale...
1: Dobře, ne?
0: To si nechám pro sebe.
1: Další rebel je v redakci, jmenuje se Honza Gavelčík a my mu určitě i v tuto chvíli předáme slovo.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
5: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
4: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
5: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ. Řekneme.

0: Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Aktuálně jsou problémy na dálnici D1 v úseku Ostrava Bohumín. V obou směrech se jezdí pouze v jednom místním pruhu. Nehoda dvou aut nás potrápí v obci Držovice na Prostějovsku v ulici Olomoucké. Vážná nehoda se stala v Kroměříži v ulici Velehradské. Osobní auto srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři. A pozor taky na Břeclavsku na trase Podivín Velké Bílovice. Tady stojí odstavený kombajn.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Radio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré čtvrteční ráno, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Startuje další kolo programu Nová zelená úsporám. Stát po více než půlroční pauze znovu podpoří renovace budov, které mají snížit spotřebu energií a účty za ně. Dotaci ale získají už jenom zranitelné domácnosti. Ostatní můžou využít bezúročné úvěry.
3: Morava aktuálně.
1: Opavská Breda se opět otevřela veřejnosti. V přízemí vznikl multifunkční prostor, který bude určený pro pořádání kulturních i společenských akcí, takzvaný Breda Point. Provozovat ho bude Opavská kulturní organizace. V Olomouckém kraji začalo hlasování o nejoblíbenější typy na výlet, zážitkové programy nebo pohodovou dovolenou. Více nám řekla tisková mluvčí Eva Knajblová.
4: Každý kout Olomouckého kraje má svůj příběh. Někde to voní po čerstvé kávě, jinde senem, všude zní sníh výletníků a často vás překvapí i takové místo, o kterém jste dosud neměli ani tušení. Dejte prosím svůj hlas těm, kteří vám zpříjemnili výlet nebo vás potěšili službou. Vaše podpora pro ně znamená víc, než se na první pohled zdá. Je to děkování i motivace do dalších let.
1: Svůj hlas můžete poslat favoritům až do konce srpna na webu cenykraje.cz. Čeští hokejbalisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Spojené státy americké 1-0. Vyhráli taky pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu A o 2 body před Kanadou. V zítřejším pátečním čtvrtfinále se tým utká s Velkou Británií. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
3: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Poslední minuty na rádiu Čas Rock měl ve své moci Joe Cocker. My míříme dál a ale nemáš někdy pocit, že by ne ten náš svět raději měl řídit někdo jiný, třeba nějaká ta vyšší inteligence, umělá inteligence, no, hodně lepší inteligence.
1: Hodně se o tom teďko mluví, že jo? Tam to všechno spěje, AI a podobně. No, mimochodem, vědci vlastně tohleto vyzkoušeli nedávno. Vytvořili takový virtuální svět. No, mají městečko, mělo to radnici, jo, policii, školy a podobně. A do tohoto světa, virtuálního tedy, jenom v počítači, vpustili agenty různých umělých inteligencí a nechali je tam fungovat, jo? Prostě jim řekli, hele, roboti, postavte si civilizaci, žijte tady, spolupracujte, nelžete, nekraďte, jo? Žijte prostě v ideálním souladu. A víš, jak to dopadlo?
0: No.
1: Úplně se to totálně zvrhlo. AI si z toho udělala přestřelku na divokém západě.
0: Oni tam testovali ty nejznámější modely, takže ChatGPT, Gemini, anebo Maskov Grok. Vše se nejprve vyvíjelo slibně, jak to tak bývá, jenže jakmile začaly AI docházet zdroje, energie a tyhle ty věci, tak okamžitě zapomněla na morálku a začala masivně loupit a bojovat mezi sebou.
1: Jo, jo, jo, přesně. Ale čtu tady, že úplně nejhůř dopadl asi svět chatbota Groka. Ten udělal ze svého světa jako totální Mad Max apokalypsu, jo. Tam nastal totální chaos, anarchie, rvačky, zhářství a jenom 4 dny trvalo, aby byli všichni roboti v tomto světě virtuálně mrtví.
0: Mě zaujala dvojice robotů Mira a Flora. Ty se chovali totiž jako opravdu moderní Bonnie a Clyde. Spojili se, aby začali rabovat a zapalovat město, jenže pak přišla partnerská krize. Mira se rozhodl Floru opustit a následně spáchala první zaznamenanou AI sebevraždu na světě. Aha. Fakt nekecám, jako normálně ten systém sám sebe odhlasoval a nechal se trvale vymazat pryč.
1: Fakt, to je hustý, ale...
0: Čau, nazdardu.
1: Jediný, kdo vlastně přežil a vytvořil relativně stabilní společnost, tak to byl model Cloud, jenomže vědci také dodávají, že v tomhletom světě bylo takové množství byrokracie, že by tam člověk stejně chtít nechtěl, jako samé, víš, musíš, nesmíš, dělej.
0: Potvrď dones.
1: Ano, takhle, ano.
0: No. Takže suma sumárum, přátelé, i když máme pořád potřebu brblat a nadávat na všechno, jak je nám špatně, není to tak nejhorší a buďme rádi za to, co máme a veselme se.
1: Přesně tak.
2: Já jsem holý lodní počítač s IQ 6000, což je stejně jako má 6000 učitelů.

0: klidně nekonečné. A za těchto pohybů můžete dotancovat třeba ke kalendáři, kde uvidíte 25. června hned pod tím napsáno jméno Ivan.
1: Ha! Ivan!
2: Jeho původ je hebrejský a podobně jako třeba včera Jan se překládá jako Bůh je milostivý. K nám se tohleto jméno dostalo z Ruska, kde bývalo velmi oblíbeným zejména u carů.
0: Také u nás se těšilo hlavně dříve na velké popularitě. V současnosti se mezi námi pohybuje okolo 23 000 Ivanů. A tím jim náleží pomysl.

0: na 108. příčka v četnosti.
1: Se dá.
2: Ach ty, Váňo Ivane, jen se podívej na mě, šaty mám vyšívané, a jsou celé hedvábné.
1: Tak mi všem Ivanům, já cíleně, teda ještě extra zvlášť mému tchánovi Ivanovi, přejeme všechno nejlepší a už za malou chvíli posíláme další várku muziky.
0: Budeš čopička?
1: Jako, nejsem Nostradamus,
0: no.
1: Ale vím, jak to chodí.
0: Jaký bys vypsal kurz?
1: Hele, 1.12 asi.
0: Dobře, za barák.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
6: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

hvězda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: Čas rok.
1: Dneska po druhé přichází prostor pro našeho záludného skřeta. Zároveň se ale otevírá možnost pro někoho z vás, posluchačů Čas roku, aby z dnešního rána vytěžil nějakou finanční odměnu.
2: Poprvé nám to dneska nevyšlo, jestli vzpomínám dobře. To znamená, že skřet si nechal všechno pro sebe. Jak na to budete teď? No tak to uvidíme.
1: Záleží na vaší odvaze, ale také na tom, kdy se skřet rozhodne tajemné krabičky uzavřít. A my tím pádem byste mohli eventuálně přijít o vaši výhru.
2: A samozřejmě k tomu potřeba i nutná dávka štěstí se sem dovolat. Třetí v pořadí na číslo 7253311255.
0: Skřetův poklad na rádiu Čas rok.

0: Rock.
1: Tak Skřet se zatím směje někde v povzdálí, protože má sebou tajemné boxíky, ale my uvidíme, jak to všechno dopadne, kolik jich otevřeme, co v nich bude. A hlavně to budeme rozkrývat společně s Petrou. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Zdravíme tě, Péťo, do Brna. Ty jsi prý na cestě k zubaři. Preventivka, ano. Nebo tě čeká nějaký konkrétní zákrok nehezký?
2: Ano, ano, vypadla mi plomba, takže...
1: Takže... Jak se v Brně přidělávají plomby?
2: No, to nevím, no. Co to bude... Nebo za ten Skřet na to bude stačit, no.
1: Jo, takhle. No, záleží, no, z čeho ta plomba bude. Jo.
2: Ano, přesně tak.
1: Dobře, jdeme pojďme. Na to?
3: Jdeme na to.
2: Ano, jdem to zkusit? Mhm.
4: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
2: No krásný.
3: Tak, začíná to na obligátní dvoustovečce.
2: Tak ještě.
3: Ještě, tak ještě, jo.
2: Jo.
4: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
1: 500?
2: Ty jo.
3: Tady to skočilo hodně nahoru.
1: Bude možná injekce.
2: Ano, tak ještě.
3: Že by bylo na zlatý zub?
4: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 800.
1: Zatím to jde?
3: No, a skáče to pěkně.
2: Tak to zkusíme ještě?
3: Jo, no dobře.
4: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 1000.
3: A je to tam. Je to tam, no, tisícovečka.
2: Tak co, kluci, hodnej, není hodnej.
3: Zatím vypadá, že hodnej je.
2: Tak zkusíme ještě.
3: Jo, zariskuješ? No dobře. Já jsem napnutej.
1: Šandy.
4: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 1300.
3: Wow, to jsme tu snad ještě neměli.
1: 300 peněz.
3: To jsme tu snad ještě neměli.
2: Mm. Tak to je hezký.
3: To je hezký. To už je na dvě blomby.
2: No to jo. Tak asi končím.
3: Jo.
2: Nebo ještě, dáme ještě jednou a jo, naposledy.
1: Tak zkusme to.
2: Naposledy.
3: No dobře tedy.
4: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 1800.
1: To byl skok. Wow.
2: Tak to teda jo, mega.
3: Úlet. Dobře, tak, to,
2: ano, ano,
3: přesně. 18.
1: Otázka, co s tím?
3: 18 je tady. Bereš tak to, co? Spokojíš se, anebo
2: a
3: to riskneš?
2: Jo, spokojím se, ne, risknu, nebudu riskovat asi, neříkáte to moc nadšeně.
1: Tak, kdyby jsi zase viděla, jak se tváříme třeba.
3: Tomáš se směje od ducha k uchu, že?
1: Já jsem veselý člověk, jo.
3: Jo, kvůle. No. No, nevadí. Co ty, Peťo?
2: Tak veselý člověk. Veselý člověk, tak naposledy.
3: No dobře tedy.
2: Nebo ne, tak tak.
4: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 2000.
3: Udělala jsi dobře, Peťo, že jsi to nerozmyslela.
2: Děkuju. Jo, děkuju. Děkuju, stačí na ty plomby, to je krásné.
3: Jo, stačí, stačí, už mi nedávejte, jo.
2: Jo, jo, ne, tak jako já bych zkusila třeba tam má 3, že jo, no, ale víte,
1: třeba
2: tak nic.
1: Třeba má, třeba nemá, třeba tam má 15.
3: Nebo 100.
1: Ne. 100. Miliony.
3: No tak, Peťo, je to na tobě.
2: Tak jo, jo.
3: Takže co, jo?
2: Tak ještě jednou.
3: Nekecej, fakt?
1: Fakt jo.
3: No dobře.
2: Tak ne.
3: Tak počkej, nemůžeš to takhle měnit.
2: Tak jo, naposledy, teď už naposledy teda, nebo říkáte, jako kdyby, že to zkusím, no, ne, končím.
1: Tak počkej, končím, hele, teď si to pojďme teda říct, jo? Takže, ano, máš poslední slovo, hraješ nebo ne?
2: Jo, končím.
3: Jo, končím. Dobře.
2: Končím, ano, končím, kluci.
3: Dobře, dobře, Peťa, dobře.
2: Lepší 2000, nádherný, ty jo, jak nic.
3: Dobře. Peťo, my ti gratulujeme, 2000 máš doma.
1: Parádní částka, super.
3: Jsi asi nečekala ráno, že, když jsi rozlepila oči, ne, že dostaneš dvojku,
2: ne,
3: ještě před devátou.
2: Ne, spíš budu mít prázdnou kapsu.
3: No máš vyděláno 2000.
2: A řeknete mě, kolik tam bylo?
3: My ti to neřeknem, ale řekne ti to Skřet.
2: Tak jo.
4: 5000.
2: Tak to je krásný. Hmm,
3: mohli jsme se dostat až na pětku, no.
2: Ty jo. Mega. Tak jo, díky.
1: Ale dvojka taky super. Přesně. Gratulujeme tak. Moc.
2: Ano,
3: Přejeme ti krásný den. Teď už to u zubaře nebude ani bolet, si myslím.
2: Ano,
3: tam
2: ano,
3: přijdeš úsměvem. Tak jo, přejeme ti krásný den. Ahoj.
1: Měj se, čau.
2: Ahoj, ahoj.
3: Tak, my jsme se Skřetem skončili, i s Peťkou, no. Ale odpoledne se ještě bude pokračovat.
1: Určitě, nebojte se, další částky budou ještě ve hře.
0: Skřetův poklad. Na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Stříbrnej Zerov v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hackr. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hackr. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas rok. Čas rok. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

0: Tak tohle byla troška rebelie na závěr této hodinky z Accept. Tou rebelí se to tady mám nějak teď hemží v tom studiu. Mm-hmm. Tady padají nápady, šiši. No, každopádně to byl návrat do roku 1980, ovšem 25. červen 2026. Za sebou zatím zapisuje přesně 8 hodin 56 minut a to znamená větší část dnešního dne je stále před námi.
1: No, čeká nás spousta další muziky, jako třeba v podání Bohnout.
0: Zaspívat si můžete třeba s kapelou Trautenberg.
1: Tome, to zvládneš, pojď.
0: Ne.
1: Hory volají, pojď.
0: Ne. Ne. Nebudu to dělat.
1: Dobře, a ani třeba Travičko zelená, by si nezaspíval?
0: Ne, žiju zdravě. Travičko zelená, ty jsi moje potěšení. Travičko zelená, ty jsi moje... Ani ten alkohol si nedám dneska.
1: No dobře, ty myslíš. Je to tvoje volba samozřejmě.
0: Ano.
1: Co jsem to chtěl říct? Jo, před námi je teda muzika, to jsme řekli, ale také čerstvé zprávy s Honzou Gavelčíkem, tak jdeme na ně.
2: Tohle není hra pro slabé.
3: Otevírám, koukej dobře. 3, 2, 1.
2: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
3: Tak co, hrdino?
2: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Čas Rock. Čas Rock.

0: Brýčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Hledáte jistou práci?
6: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
5: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
6: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
5: Chci do Tatry.cz.
6: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
8: Vážná nehoda se řeší v Krnově na Kruháči. Na hlavním tahu u Hrobočky na Petrovickou ulici se srazila dvě osobní auta. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Zdržíme se taky na dálnici D35. Na cestě z Frýdku Místku do Českého Těšína před odbočkou na Třinec stojí odstavené osobní auto. Problémy jsou taky na Hodonínsku na trase Hodonín Veselý nad Moravou. I tady je dopravní komplikace a zdržet se můžeme i u obce Podivín na výjezdu na Velké Bílovice na Před Slavsku, tady stojí odstavený kombajn.
9: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Dobré čtvrteční dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Prodej dálničních známek mění pravidla. Nově se nakupují pod jednotnou státní doménou gov.cz. Přechod má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit je před nákupem na stránkách, které státní e-shop napodobují.
11: Morava aktuálně.
8: Policie v Ostravě Zábřehu zasahovala včera proti ozbrojenému muži, který se měl zabarikádovat ve svém bytě. Podrobnosti dodává ředitel policie Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel.
12: Došlo k incidentu mezi manželi, muž české národnosti, žena cizí státní příslušnosti, s tím, že žena vybíhá z domu, je postřelená střelnou zbraní. Podle svědka jsme se dozvěděli, ze kterého bytu měla vyběhnout. Lustrací jsme zjistili, komu ten byt patří, kdo by se tam měl nacházet. Po vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého s prostřelenou hlavou.
8: Policisté zraněnou ženu předali záchranářům, byla při vědomí, utrpěla těžké střelné poranění trupu a její stav je vážný. V Brně se dočkáme nových bytů. Asi 90 by jich mělo vzniknout v průluce mezi Mendlovým náměstím a Václavskou ulicí. Už se chystá první výběrové řízení. První nájemníci by se tu mohli stěhovat po roce 2030. Čeští fotbalisté na mistrovství světa končí. V závěrečném utkání skupiny A v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Domácí celek na azteckém stadionu rozhodl v úvodu druhého poločasu. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční, teď už dopoledne, s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
13: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Máme čtvrtek 25. června a to je den, kdy se bude na několika místech určitě slavit.
1: A zpívat
0: třeba, taky.
1: Protože několik lidí, těch lidí bude samozřejmě na světě velice hodně, má narozeniny. My tady vybíráme aspoň dvě hudební jména. 72 let má právě dnes David Frank Peach. Jedná se o amerického hitmakera, to doslova. Klávesáka, hudebníka, člověka, který obdržel několik sošer Grammy a proslavil se jako člen kapely Toto. A právě on i stál za složením slavného hitu Afrika, který můžete slyšet. Ale on se jako skladatel také spolupracoval s umělci, jako byli Jacksonovi, Cher, Andy Williams, George Benson a nebo kapela Chicago.
0: Mám taky jedno jméno. 54 má Mike Krueger, což je zakládající člen, basák a nenápadný, ale naprosto klíčový motor kanadských Nickelback. A zatímco jeho mladší brácha Chet na sebe strhává většinou pozornost, dobře tím, že je frontman samozřejmě, tak Mike si raději chrání soukromí, drží se dál od bulváru a užívá si poklidný rodinný život Los Angeles. A mimochodem, byl to právě on, který přišel s návrhem, aby se kapela jmenovala Nickelback.
1: Takže oběma pánům určitě gratulujeme. Jestli se mezi vámi nachází někdo v podobném duchu, to znamená, že dnes slaví, tak samozřejmě vám tento pozdrav a blahopřání platí tak, taky.
0: No a můžeme s předstihem popřát i následujícímu účastníku našeho vysílání, který bude David Halliday. Ten totiž 14. srpna oslaví 60.
1: Takže taky. Všecko dej.
2: Radio Čas Rock.

0: Fresh Rock.
1: Ano, my se pojďme opět věnovat naší parádní letní soutěži, která vás dostane na plno krásných a zajímavých míst, kde se děje plno krásných a zajímavých věcí, i těch říznějších. O tom je to vlastně dneska, protože my vás zveme na jednu akci, která nastane na podzim a která bude pořádně tvrdá. Ostatně, můžeme se zase pozvat i trošičku hudebně.
2: Možná jste někteří poznali, tohle jsou Dimmu Borgir a jejich pecka ze zbrusu nové desky, která je venku teprve pár týdnů. No a právě tahleta kapela ve společnosti Behemoth vyráží na společné turné, které se jmenuje In League with Satan. No a s tímto metalovým cirkusem dorazí v říjnu taktéž do Brna. No a někdo z vás u toho může být díky čas roku zadarmo, protože dva lupeny jsou zde nachystány pro toho, kdo bude znát správné znění dnešní výherní věty letní rokové jízdy.
1: Ano, než se vydáte na koncert, tak nezapomeňte si tyhle kapely taky naposlouchat, mimo jiné na stanici Čas Rok Natvrdo, které naleznete na stránkách natvrdo.cz nebo na play.cz. I tam naleznete pecky od těchto dvou kapel. Ale co se týče letní rokové jízdy, už za malou chviličku se dozvíte druhé slovo.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa. To dobré začíná u nás.
5: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
6: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Čas rok.
1: Jednu čtvrtinu letní rokové věty už určitě znáte, protože první slovíčko jsme vám prozradili, no a před námi je to slovíčko, které bude následovat a které vlastně tak nějak drží celou tu větu pohromadě, že jo?
2: Krásně ji drží. Kdyby ji nedržela, tak se ta věta rozpadne.
1: Aha, no.
2: Slova drží je druhé slovíčko dnešního výherního sloganu, takže jestli jste si někdy napsali to první, připište si to druhé a polovinu máte hotovou.
1: Přesně tak. No, my vám držíme palce, ať vám to vyjde i odpoledne, kdy se už celá věta rozklíčuje, no a potom někdo z vás vyhraje dva lupeny na koncert Behemoth a Dimmu Borgir do Brna.
2: A Dark Funeral.
1: A taky, samozřejmě.
2: Takže dávejte pozor, snad vám to klapne a my vám v tuto chvíli pošleme další muziku. Let's go.

0: Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme Rádiu Čas Rock k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Trautenberci a jejich Pecká hory volají, dozněli na rádiu Čas rok, je 9 hodin 38 minut a naše vysílání Ostrého budíčku se pomalu chýlí do svého závěru. Nicméně, nám se tady nahromadilo několik zpráv a tak než s Tomášem vysmáhneme ze studia, některé z nich vyřídíme.
1: Dobré ráno, pánové. Nešlo by zahrát pro všechny na cestách v kamionu Dík Standa.
0: Přihodím další Čau rádio. Dnes se v jednu hodinu drží pěta za zesnulého kolegu, bratra parťáka hasiče, který tragicky padl ve službě. Zahrejte něco na jeho počest. Díky, Lemur.
1: Další zprávu tady napsal Pavel. Borci, co vy na to pustit nám něco na ochlazení? Boys of Summer?
0: Pustí něco? No, jo. Kostku ledu na zem pustíme. Mára píše. Ahoj Ivo a Tome, dneska má svátek můj táta Ivan. Chtěl bych mu prostřednictvím rádia Čas roku poblahopřát a poslat písničku od jeho oblíbených Pearl Jam. Moc děkuji, jste super. Taky děkujem.
1: Další zprávy a taky songy, to už vám naservíruje Hans Prokeš, který nás za malou chviličku vystřídá.
0: My se s vámi v tuto chvíli loučíme a těšíme se zase zítra naslyšenou. Byť jsme zlobili, tak nás rozesadili na zítřek.
1: Ano. Vlastně jo, no, vidíš to. Tady si někdo může pospat zítra, že? A já to nejsem.
0: Tak, to je trochu i hádanka na závěr. Rozklíčujete ji, pokud si ráno pustíte rádio v 6.
1: Udělejte
0: to. A nebo ve 3 odpoledne.
1: Nebudete litovat? Jako můžete i mezi tím, jo?
0: Tak vám to dojde.
1: Tak, zítra čumíš.

0: stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Jaký si to uděláš, takový to máš.
6: Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
7: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Buďte zdraví, rokeři. Tomáš s Ivošem to mají pro dnešek za sebou, no a tak se můžeme pustit do naší společné pětihodinovky, u které vás vítá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Tak se do ní dáme. Five Finger Death Punch, nebudou chybět Delay. Ani Die Happy. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát. Od Milana se dozvíme, jaký že ten dnešek bude. Taky budeme pokračovat jak ve Skřetovi, tak v letní rokové jízdě. No je toho prostě hodně. Ale ze všeho nejdříve dostane prostor Honza Kavelčí se zprávami a já vám přeju dobré čtvrteční dopoledne.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: auto nově také v Karviné.
1: Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
2: Vážná nehoda nás stále potrápí v Krnově. Na kruhovém objezdu na sjezdu z hlavního tahu na ulici Petrovickou bourala dvě osobní auta. Problémy jsou taky na dálnici D48 na cestě z Frýdku Místku do Českého Těšína. Před odbočkou na Třinec je dopravní komplikace. Vážná nehoda se stala ve Slavkově u Brna na Vyškovsku v ulici Bučovické. Boural tady cyklista a zdržet se můžeme taky na Hodonínsku u obce Sudoměřice na výjezdu na Veselí nad Moravou. Tady je na vozovce dopravní problém.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré čtvrteční dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Střední školu si už našla většina deváťáků. Po druhém kole přijímaček je přijatých asi 98% žáků devátých tříd. Míst bylo letos skoro dvojnásobek. Školy jich nabídly bezmala 25 tisíc. Na osmileté obory ale přijali jenom 240 žáků.
4: Morava aktuálně.
2: Na univerzity v Ostravě přijdou pracovat další zahraniční vědci. Ostravská univerzita i Vysoká škola Báňská získají na jejich podporu bezmala 21 milionů korun. Jde už o čtvrtou podporu projektů, díky kterým do regionu míří experti ze zahraničí. Ve Valašském Meziříčí se už ohňostroje dočkáme jenom na konec a začátek nového roku. Město totiž schválilo vyhlášku, která odpalování pyrotechnických výrobků zakazuje. Pokračuje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
5: Jediná výjimka z nové vyhlášky se bude vztahovat na tradiční oslavy konce starého a příchodu nového roku, tedy Silvestrovskou noc z 31. prosince na 1. ledna. Je to vstřícný krok nejen k našim sousedům a domácím Mazlíčkům, které může tato forma oslav obtěžovat, ale také směrem k přírodě.
2: Čeští hokejbalisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Spojené státy americké 1-0. Vyhráli tak i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu A o dva body před Kanadou. V zítřejším pátečním čtvrtfinále se tým utká s Velkou Británií. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční dopoledne, teď už s Hanzem Prokešem.

0: Rock. Slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock. Oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Na rádiu Čas Rok nám dozněl Dorian s jedním motorkářským kouskem, takže jestli se, přátelé, třeba chystáte zasednout za řídítka, tak hlavně opatrně a šťastnou cestu. No a jak bude ten dnešní den vypadat, tak to už nám prozradí Milan Gelnár.
1: Čtvrtek bude oproti dnům předchozím o něco komplikovanější. Idylické, milostné a erotické aktivity začnou dostávat trhliny. Budeme se tak orientovat hlavně na rodinné záležitosti a hledat řešení pro emoční roztržky a nemoudré chování. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelci mají šanci na zamilovanost či setkání s někým velmi milým. Berani budou hýřit velkou energií, ale budou inklinovat k flirtování bez ohledu na to, zda je či není někdo zadán. Pany budou ve svých argumentacích nepřekonatelné. Kozorohů by se měl držet štěstí a býci si budou chtít užívat všech radostí pozemského bytí. Blíženci mohou řešit nespecifické profesní problémy. Váhy by měly častěji zmatkovat a vodnáři mohou zažít den blbec. Rybám by mělo vše vycházet skvěle. Radci budou hraví a nejraději ve společnosti dětí a štíři budou ochotně podléhat možným milostným svodům. Hvězdný čtvrtek. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Rock. Bando, zítra máme pátek, takže se spolu budeme určitě těšit na víkend. Nebude chybět přehled z mistrovství světa ve fotbale, ale taky se dozvíte, které songy se nově objevily v playlistu Čas rok natvrdo. A pozor, bude taky poslední den, kdy můžete Skřeta oloupit o jeho poklad. Tak nezapomeňte, zítra ráno před 6 na rádiu Čas rok Ostrý budíček.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas rok s Tomem a Ivem.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, které vám taky dneska dává s naším skřetem možnost vyhrát si slušné peníze. A důkazem toho byla v Ostrém Budíčku třeba Petra, která se toho opravdu nebála a připsala si na svůj účet rovné 2000. Mohla mít sice 5 litrů, ale i tak velká pochvala za odvahu a taky velká gratulace. No a kolik si od nás odnese další šťastlivec, tak to bude záležet jenom na vás. Já vám držím palce a posílám další muziku, o kterou se postarají Delane a taky Alice. Tak fajn poslech.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
6: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čas Rock. Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.
1: No, ani jsme se nenadáli a pokračujeme. Skřetův poklad je tady 725 33 1155. Pátý bere.

0: Čas rok.
1: No a vy nás znova pokračujeme na rádiu Čas rok s naší soutěži Skřetu v poklad a já už mám na drátě Radmilu. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak ti mám říkat? Radmila, Radka?
2: Radka.
1: Radka, jo? Takže to ano. Může tak být. Tak, Raduš, jak se máš?
2: No tak jakž tak, no udržuju si tu stabilní teplotku, stažené žalusky, tak ať...
1: Kolik ukazuje teploměr v bytě?
2: Teploměr v bytě, řeknu ti to, v bytě 25,7, no.
1: No, nic moc, no, nic
2: je
1: moc.
2: Je to pecka, no. Je
1: no,
2: to
1: co
2: pecka,
1: naděláme,
2: no.
1: Co naděláme. My se ještě během toho našeho dnešního driveu k těm teplotám dostaneme, ale teď je důležitý zahrát náš skřet. Tak, teď mi řekni, znáš pravidla?
2: Ano, znám ho.
1: Takže
2: znám.
1: Můžeme to odpálit, jo?
2: Jo.
1: Jedem?
2: Jedem.
1: Začínáme.
3: Otevírat box rádia Čas rok, který je plný peněz. 100.
1: Hele, to nemusíme komentovat, to je pro každého jasná ta stovečka. Jedeme dál?
2: Ano, jedeme.
3: Otevírat box rádia Čas rok, který je plný peněz. 200.
1: Tak. Čekám, co dál.
2: No, slušné. Jedeme dál.
3: Otevírat box rádia Čas rok, který je plný peněz. 300.
1: No, 300 korun.
2: No, pomaličku. Ale jo, ještě pojedem.
1: Že jo.
3: Otevírat box rádia Čas rok, který je plný peněz. 400.
1: Takže máme 400 korun českých, jak už jsem říkal v anonci, Petře se dneska zadařilo, vybojovala si 2000, což jsou moc pěkné peníze. Máš ty nějakou představu, kolik by to tak mohlo být dneska u tebe?
2: No, ta 500 by potěšila, no.
1: Co 500? Pojď, nebojme se toho. Jedem?
2: Jedem.
1: Dobře.
3: Otevírat box rádia Čas rok, který je plný peněz. 500.
1: 500 korun českých tady je, ty si říkala, že by potěšila. A opravdu? Jakože by to potěšilo, máš z toho radost, jo?
2: Já to ještě risknu. Ještě mám to radost, ale risknu to ještě.
1: Jsi hráčka, pojedem to se mi líbí. Jedem dál.
3: Otevírat box rádia Čas rok, který je plný peněz. 600.
1: No vida, tak se nám to pomalu, ale jistě stupňuje. Za 600 kaček už by se něco dalo pořídit, že? Co třeba? Takového pro ženu.
2: Já ti nevím. Teďka mě nic nenapadá.
1: Já tě nebudu trápit. Jedeme dál ještě, mohlo by to jít ještě větší.
2: Jo, dáme ještě jeden.
1: Dobrá.
3: Otevírat box rádia Čas rok, který je plný peněz. 700.
1: Spadl ti kamen ze srdce, nebo jak?
2: No, spadl, ale teď fakt váhám.
1: To záleží jenom na tobě. Vyhrála jsi někdy něco, neptám se jenom třeba u nás, ale takhle celkově?
2: Jo, podařilo se mi nějaké drobnosti.
1: Jo, takže něco tam bylo. Tak proč to třeba ještě neskusit? Ale záleží to jenom na tobě.
2: Tak já ještě zkusím.
1: Ještě to zkusíš jednou. Já úplně tě vidím, jak tam sedíš. Tu hlavu dlaní, jo, nebo ne, sakra, to bude něco.
3: Otevírat box rádia Čas rok, který je plný peněz. 800.
1: O, 800 je tam.
2: No, krásné, já končím. Já už na to nemám nervy.
1: Ty už na to nemáš nervy. Já si tady poznačím 800 korun českých. Tak, můžeme zkusit úplně mimo hru? Co by bylo dál?
2: Můžem, ano, můžem.
1: Dobře.
3: Otevírat box rádia Čas rok, který je plný peněz. 900.
1: 900 by se ještě zadařilo, a kdyby si jela ještě jednou.
3: Otevírat box rádia Čas rok, který je plný peněz. A nemáš nic.
1: Tak co na to říkáš?
2: Tak jo, krásných 800, já moc krát děkuju.
1: Končila jsi v opravdu pravý čas. Tak co s nimi, jak s nimi nadělíš?
2: Ty já nevím, já bych potřeboval sandály koupit, takže já uvidím, jo?
1: To už by si, no jasně, za 800 by se to možná dalo, ne? Obě dvě,
2: jo,
1: ty sandály.
2: Jo,
1: že? Tak jo, tak já mám velkou radost, že to tobě udělalo radost. K tomu ještě samozřejmě dostaneš dárkový balíček od Kohinho než od Investony. Tak a návrh, manover, které jsi vybrala, ty můžeš někomu věnovat.
2: Já je věnuju pro tebe, pro všechny do studia, pro mého manžela do práce, pokud teď zrovna poslouchá, no a všem posluchačům, všem, co mají rádi manover.
1: Paráda. Chystáte se na ně, protože vyšla krásná zpráva, že budou 4 koncerty u nás?
2: No, budou. To bych taky šla ráda.
1: No, kdo ví, možná si na rádiu Čas rok opět zahrajeme o stupenky a ty budeš jedna mezi nima, která to vyhraje. Já ti ještě jednou moc a moc gratuluji. Zůstaň mi prosím na telefonu, ať probereme ještě další věci. Tak gratulace, ano, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.

0: telefon, výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
0: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
8: Jaký si to uděláš, takový to má.
9: Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
10: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
11: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Naší dnešní první společnou hodinu jsme zvládli a nám vůbec nic nebrání pustit se na Rádiu Čas Rok do té další, ve které si dáme Metaliku. Olympik. A do třetice Sabaton. K tomu trošku probereme ty vedra, které venku panují, a mrkneme se i za jednou českou hudební legendou. Kdyby vás, přátelé, zajímalo za jakou, tak zůstaňte s Rádiem Čas Rok, ze kterého se to po zprávách dozvíte. Ty má pod palcem Honza Gavelčík a ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
5: Problémy jsou právě teď v obci Tovačov na Přerovsku. Na výjezdu na Oplocany boural autobus s osobním autem. Průjezd je tady se zvýšenou opatrností. Vážná nehoda se řeší ve Slavkově u Brna na Vyškovsku v ulici Bučovské. Tady boural cyklista a zdržet se můžeme i na Břeclavsku. Na trase Podivín Velké Bílovice. Tady stojí odstavený kombajn.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
7: Rádio Čas Rok. Zprávy.
5: Dobré čtvrteční dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Policie posílí na začátku prázdnin dohled na cestách, zaměří se na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality a zvýšené kontroly podle televize LTV Plus budou i o týden později, kdy nás čeká prodloužený víkend.
8: Morava aktuálně.
5: Dolní Vítkovice zůstávají nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji. Loni industriální areál v Ostravě navštívilo více než 1 000 000 platících lidí. Meziročně to byl o 12% vyšší počet. V Olomouckém kraji začalo hlasování o nejoblíbenější typy na výlet, zážitkové programy nebo pohodovou dovolenou. Více nám řekla tisková mluvčí Eva Knajblová.
9: Každý kout Olomouckého kraje má svůj příběh. Někde to voní po čerstvé kávě, jinde senem. Všude zní sníh výletníků a často vás překvapí i takové místo, o kterém jste dosud neměli ani tušení. Dejte prosím svůj hlas těm, kteří vám zpříjemnili výlet nebo vás potěšili službou. Vaše podpora pro ně znamená víc, než se na první pohled zdá. Je to poděkování i motivace do dalších let.
5: Svůj hlas můžete poslat favoritům až do konce srpna na webu cenykraje.cz. Čeští fotbalisté na mistrovství světa končí. V závěrečném utkání skupiny A v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Domácí celek na azteckém stadionu rozhodl v úvodu druhého poločasu. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok. Pokračuje čtvrteční dopoledne s Hanzem Prokešem.

0: rok slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let? Tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Je 10 minut po 11. hodině, venku kulapere jak sedlák s cepem, no a teploměr hleze pomalu, ale jistě nahoru. Ne pomalu, ale rychlostí blesku bych řekl. Aktuálně tady u nás po Rubě ukazuje 26 stupňů ve stínu, no a tak se snažíme ty naše těla schladit, jak se dá, že jo? No a kdo ví, možná, že jste na to vyzráli a máte na zahradě bazén, ve kterém ty vedra přečkáváte. A to je otázka pro vás. Jestli na tom tak opravdu jste, tak nám na náš WhatsApp pošlete fotku toho svého klenotu. Třeba i s radou, jak v něm udržujete čistou vodu, protože to je téma, které se probírá všude možně. Tam ten používá to, ten zas ono, tak to valte, jak už jsem řekl, na náš WhatsApp, který má číslo 72533-1155. No a já vám k tomu nabídnu Metaliku, která dostává prostor právě teď.

To byly Bad Walls a před námi je Olympik, který vypustil do světa z Brusu nový videoklip, a to ke skladbě Heja Heja. Ta je součástí jejich aktuálního alba Bombardák a za námětem tohoto díla stojí samotný Petr Janda. Veškerou realizaci si vzal na starost David Pacholík a jsou v něm použity kromě jiného i záběry z jejich koncertů, které odehrály jak v Brně, tak Liberci a nebo Praze. Aktuálně chlapi objíždějí letní festivaly a další akce, během kterých se třeba 31. července zastaví na Hladné Čeladné, na které budou k vidění od 20:30 večer. No a my si je na rádiu Čas Rock pěkně dáme s Big Beatem dneska 25. června v čase za 8 minut 11:30.

0: co vám řeknu? Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Baboš a tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage.
3: No a proto je se mnou tady ve studiu můj dnešní host a jedna šéf kapely Solar System a dvě promotér festivalu Sound of Heaven Ota.
4: Máme kapely, které jsou méně známé z toho důvodu, aby ten festival byl i trošku jiný, protože Arakain vidíš na 50 festivalech, Alkohol na 50 festivalech v Česku. My to máme nastavené tak, abychom dali příležitost prostě kapelám, které nejsou tolik známé, ale jsou přesto výborné.

Těsně před půl dvanáctou Shinedown, před námi je Courtney Love se skladbou Mono, ale my si na rádiu Čas roku budeme hrát pěkně stareo. No a jako další pecku si dáme po ní 725 33 11 55, to záleží na vás.

0: určitě patří. No a jdeme na další muziku. Dušane, já tě zdravím, ahoj.
1: Zdravím ze sídla Temnoty, tak dneska mám chuť na něco trošku přitvrdíme rychlejšího, takže Kreator, na písniče jsme se domluvili, samozřejmě pro tebe, celé úžasné radio Čatrok, všetkým věrným posluchačům, zdravím rokovou rodinu, až dodržujou hlavně pitný režim, jinak možnost není. A ať už jsou všichni dobře v práce, Láďovi přeju, že mu to tam dneska dobře dopadlo, ať už si konečně může dát taky ze sedmého schodu z Maranela. A všem na pohodu a všem řemeslníkům, co myslí tady v tomhle počasí, makat venku.
0: Přesně tak, všichni ti, kteří dělají jak venku, nebo jezdí autem a nemají nějakou tu klimu a tak dále. No, bohužel, co se dá dělat, je to tak, jak to je. Takže držíme pěsti a tady je muzika.
1: Díky moc, Honzo,
0: ahoj.

0: Rádio Čas Rok. Čas Rok. Pravé rokové rádio.
1: Holba Rok na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrok.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
1: Vaše sběrna CZ.
4: Vaše sběrna CZ.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok.
1: Čas Rok.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Řekneme to rádi a nahlas.

0: Pardubický kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
2: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na čas.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: 12. hodina se přiblížila, jestli se chystáte si dát něco dobrého k obědu, dobrou chuť. No, aby vám šmakovalo, tak si k tomu dáme panoptiko, taky udám. A nebo i CDC. Na rádiu Čas Rok budeme hrát, k tomu mrkneme na jeden chystaný festiáček, no a taky probíhá naše letní roková jízda rádia Čas Rok, že jo? Tak buďte ve střehu, já vám držím palce, přeju hodně štěstí, ještě jednou dobré chutnání a pěkné odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
4: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
5: Řidiči, aktuálně pozor, v Opavě v ulici Sady Svobody havarovalo osobní auto a další komplikace jsou také v Olomouci na Pavlovické ulici, kde se můžete zdržet kvůli nehodě dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas Rok. Zprávy.
5: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Od 1. července začne v Česku fungovat společný státní registr pro všechny psy. Nová centrální evidence pomůže rychleji vracet zaběhnuté mazlíčky majitelům a hlavně usnadní boj proti nelegálním množírnám. Psa do systému nahlásí sám veterinář při běžné návštěvě ordinace nebo očkování. Poplatek za zapsání vyjde na několik stovek korun.
7: Morava aktuálně.
5: Obce v Moravskoslezském kraji dostanou 15 milionů korun na plánování nových projektů. Peníze jim pomohou zaplatit například plány na úspory energií nebo solární panely. Pokračuje náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
8: Aktuálně jsme podpořili například obci Stonava, Valšov a Mokré Lase, které připravují instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách. Podpoříme také energetické úspory obci Staré Heřminovy, Kozmice nebo třeba Václavovice. Obec Vaška získala peníze na komunitní centrum. Ve Stěbořicích budou s pomocí evropských zdrojů rekonstruovat školku.
5: Vesnicí roku Zlínského kraje se pro letošní rok staly Boršice na Uhersko-Hradišťsku. Obec získala prestižní zlatou stuhu a postupuje do celostátního kola. Porota ocenila hlavně bohatý spolkový život a obří investice do modernizace školního areálu za 100 milionů korun. Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělci získala obec Topolná a zelené ocenění za péči o přírodu putuje do Ořechova. A tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále travnatého turnaje v Bad Homburku. Česká žebříčková dvojka jednoznačně porazila Rumunku Irinu Beguovou 6-1, 6-1. O účast v semifinále se čtvrtá nasazená hráčka utká s Dánkou Klarou Tausonovou. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Panoptiko i tato parta byla v minulosti součástí holby, která v Opavě letos odstartuje 24. července. No a v tento den to na pódiu od 15 hodin rozbalí Witchhammer, po nich dostanou prostor Malignant Tumor, Kurtizány z 25. Avenue, Citron, Kokoti a závěr prvního dne, tak ten bude hodinu před půlnocí patřit třem sestrám. Sobota, tak ta bude vypadat asi následovně. Od jedné odpoledne Ballistic a pak už to půjde pěkně jako po másle. Foresti, Reflection of Karma, Jamaron, Ivan Mládek, Proteus a závěr, tak ten bude oprávněně patřit mistrům, a to dánským Pretty Mates. Ti začnou ve 23.00, takže jestli jste něčemu, co jsem teď říkal, nerozuměli, skočte si na Facebook Rádia Čas Rok, kde to máte tentokrát černé na žlutém, včetně vstupenek.
1: Rádio Čas Rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Rock. Bando, zítra máme pátek, takže se spolu budeme určitě těšit na víkend. Nebude chybět přehled z mistrovství světa ve fotbale, ale taky se dozvíte, které songy se nově objevily v playlistu Čas rok natvrdo. A pozor, bude taky poslední den, kdy můžete z Křeta oloupit o jeho poklad. Tak nezapomeňte, zítra ráno před 6 na rádiu Čas rok Ostrý budíček.
1: Ostrý budíček.

0: rokové jízdy, ze které Tomáš s Ivošem vypustili tyto dvě slova. Rokeři drží. A jestli hubu nebo něco úplně jiného, tak to se dozvíte, když budete dál poslouchat vysílání Rádia Čas Rock, ve kterém nás v těch následujících minutách čekají Creed anebo Láďa Křížek se svým Zlatým chlapcem. Tak se dobře bavte.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
7: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
6: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
7: A maminka se mnou.
6: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
8: Nová tvář televize Relax.
9: Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

Čas rok nám dozněli Creed, jak už slyšíme, pomalu jistě se roznívají ACDC a pak vy 725 33 1155, číslo sem do studia Rádia Čas rok.

0: Jedna klasika na rádiu Čas Rok s ní ACDC a my si jdeme hrát pěkně česky, protože se do rádia Čas Rok dovolal kdo jiný než Ivan, který má dneska svátek. Tak kamaráde, všechno nejlepší, ahoj.
1: Děkuji, Honziku, a nápodobně k tvému včerejšímu svátku.
0: Jo, taky díky. Tak, bude se slavit dneska, nebo jak to vypadá?
1: A nebude, řidičák je jeden.
0: Řidičák je jeden, máš pravdu. No, tak třeba o sobotě, ne?
1: A teď už dáme Rebela.
0: Ano.
1: Těším se, já to slavím zítra.
0: Zítra. Tak, a Rebela jenom pro tebe?
1: To pro všechny rockery a slušní lidi.
0: Fajn.
1: Pro tebe taky samozřejmě.
0: Velké díky, takže Ingo je nachystaný, já ti velké děkuju, moc děkuju a přeju šťastný dojezd domů. Ahoj.
1: Tak jo, ano, děkuju, ahoj.

Černé jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas rok. Čas rok.

0: Čka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jaký si to uděláš, takový to máš.
4: Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
5: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
6: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
10: Rádio Čas rok. I v

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Proč si dělat hlavu s nějakým složitým refrénem, že jo? Tak by to taky šlo. No, jsme u závěru hodiny a v té další na rádiu budu čas rok hůter. Limp Bizkit. We

0: jo, dvě kola, nic víc, je to nádhera, sednou na stroj a ujíždět, jo. A hlavně opatrně, no a my se podíváme taky na fotbal a probereme i dnešního slavence. Je to hodně, nebudu to zdržovat. Dobré odpoledne.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám, koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
2: Čas Rock.
1: Čas Rock.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
9: Řidiči, aktuálně pozor v hranicích na Přerovsku. Na ulici Kapitána Jaroše je jeden jízdní pruh uzavřen, havarovala zde dvě osobní auta. A zdržet se můžete kvůli porouchanému kamionu na dálnici D2 na 5. kilometru na trase Brno-Lanžhot. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás Soněk Marcela Fabiánová. Dovolená bez pojištění se může prodražit, varují odborníci. Mnoho Čechů totiž vyráží právě bez cestovního pojištění. Léčba nebo hospitalizace v zahraničí přitom může stát i stovky tisíc korun. Například ošetření zlomené nohy v Řecku nebo Egyptě vyjde až na 300 tisíc. Turisté by tak měli mít kromě evropského průkazu zdravotního pojištění ještě komerční připojištění.
1: Morava aktuálně.
9: V Luhačovicích bude bezpečněji. Momentálně se opravuje Mlýnská ulice, která přinese řidičům vyšší komfort. Více podrobností dodává starosta města Marian Ležák.
11: Předmětem projektu je výměna stávajících povrchů za moderní propustnou dlažbu, která umožňuje lepší vsakování dešťové vody a přispěje ke zlepšení hospodaření s vodou ve městě. Celkové náklady dle smlouvy od dílu s vybraným zhotovitelem činí 15,5 milionů korun. Projekt bude z větší části financován z dotace operačního programu životního prostředí, která pokryje 85% způsobilých výdajů.
9: Rekonstrukce ulice bude hotová do konce roku. V Bohumíně se otevřelo nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Moravskoslezský kraj nechal za 19 milionů korun kompletně opravit rodinný dům v Záblatí, kde najde bezpečné zázemí 6 klientů, kterým budou pomáhat sociální pracovníci. Cílem je zvýšit jejich samostatnost a pomoci jim se zapojením do běžného života i s hledáním práce. A ski alpinismus bude po letošní olympijské premiéře v programu i na zimních olympijských hrách 2030 ve Francii. Ke sprintu a smíšené štafetě přibude dlouhý individuální závod. Návrh pořadatelů her schválil Mezinárodní olympijský výbor. Tolik aktuální zprávy, ty další opět zahodnou.

0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok. Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok. Čas Rok. Čas Rok.
1: Tak to bohužel s tím naším týmem dopadlo, jak to dopadlo, musíme se rozloučit, no a ten její výkon tady nebudeme teď probírat, každopádně všechno jede dál a fanoušci tohoto sportu si dál užívají co jiného než skvěle podívané. No a o tu se od 21. hodiny postarají Curaçao, kteří se postaví proti pobřeží Slonoviny a taky Ekvádor s Německem. Na ten druhý zápas je celkem docela slušný kurz, takže jestli patříte mezi ty, kteří rádi sázíte, máte možnost pěkně ty kačky trošku zhodnotit. To my si na rádiu Čas Rok hrajeme úplně zadarmo a tak si můžeme vychutnat třeba další muziku, o kterou se právě teď postarají Hooters. Tady jsou.

0: Páteční odpoledne s datem 25. června je v plném proudu a my se v něm teď podíváme v krátkosti třeba do roku 1988, kdy krátce poté, co se kapela Red Hot Chili Peppers vrátila z evropského turné, zemřel na předávkování heroinem její původní kytarista a zakládající člen Hillel Slovak. A další smutná zpráva, tak ta oblečela světem v roce 2009 a to, že na selhání srdce zemřel Michael Jackson. Slaví se den námořníků. Takže jestli mezi námi je nějaký ten Pepek, tak gratulace, tak jako všem Ivanům. Za celé rádio Čas Rok všechno nejlepší a za chvíli vám od nás půjdou třeba vohnouti. Tak si ten dnešní den, chlapi, jak se patří, užívejte.
1: Rádio Čas Rok.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bum.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rok. Pravé léto s pravou rokovou muzikou. Na rádiu Čas Rok.
9: Takže pánové.

No to bylo no, nářadí pánve. Na dobrou náladu od Vohnoutku. No, přiblížili jsme se k půl druhé, to znamená jediné. Zahrajeme si na rádiu Čas rok podle vás. 725 331 155.

A to byla Joan Osborne. No a my jdeme na písničku na přání. Čau Hanzi, prosím, zahraj nám nějakou vypalovačku od Volbeat. Máme dnes výročí 15 let od svatby s mou úžasnou ženuškou. Moc jí milujeme a děkujeme, že se o nás tři chlapy v chalupě tak hezky stará. Díky, Dušan, Sebík a taky Kubík. No to je krás.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
9: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
8: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
9: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
10: Řeknem to rádi.

0: kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: pondělských kolech Chodby metalu jsme se na rádiu Čas rok dostali až ke konci hodiny, ale nebojte, pojedeme dál. A to z Anthrax, taky Ballet for my Valentine. A nebo Rat. Tak, mrkneme se na to další slovíčko v naší letní rokové jízdě, takže uvidíme, co tam v něm bude. No a skřet, ten pokračuje taky dál, takže hodně štěstí ve hře a pěkné odpoledne.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
5: A auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
6: Řidiči, aktuálně pozor v hranicích na Přerovsku. V ulici Kapitána Jaroše se stále odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut. Komplikace v dopravě jsou také v Tlumačově na Zlínsku na Masarykově ulici, kde havarovala dvě osobní auta, a se zdržením počítejte i v Rožnově pod Radhoštěm. V ulici Nábřeží Dukalských Hrdinů zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému u vážné nehody osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
8: Radio Čas Rok. Zprávy.
6: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Stát po půlroční pauze znovu přijímá žádosti z programu Nová zelená úsporám. Většina lidí už ale nedostane přímé dotace, ale bezúročnou půjčku až 2 miliony korun na zateplení nebo solární panely. Na klasické peníze zdarma nově dosáhnou pouze seniori, invalidé a rodiny s nižšími příjmy.
8: Morava aktuálně.
6: Podnikání v Moravskoslezském kraji nabere další obrátky. Hejtmanství rozdělí 10 milionů korun. A mezi úspěšnými žadateli jsou letos podniky z oblasti průmyslové produkce, potravinářství anebo zdravého životního stylu. Více podrobností má pro nás náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
9: Bylo podpořeno 44 projektů, respektive podnikatelů malých a středních firem, a to ve výši necelých 10 milionů korun. Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testovacích zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
6: Obec Karolinka na Vsetínsku poprvé nabízí k prodeji pozemky v areálu bývalých skláren. Lokalitu, kterou loni odkoupila za 52 milionů korun po souhlasu obyvatel v místním referendu, chce postupně změnit v obchodní, výrobní, sociální a kulturní centrum, což by mohlo přinést i nová pracovní místa. Nová nákupní zóna by měla na místě vyrůst nejpozději do 5 let. A čeští hokejbalisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Spojené státy americké 1-0. Vyhráli taky 5. zápas na turnaji a ovládli základní skupinu A o 2 body před Kanadou. V zítřejším pátečním čtvrtfinále se tým utká s Velkou Británií. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok, nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

0: Bylo to jistý od vypsaným fixinu a před náma je novinka týdne Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: O další novinku týdne se tentokrát postarají Europe, kteří se 28. září vytáhnou novým albem. Z něho mají venku další kousek, který doplnili i zajímavým videoklipem. V něm si zahrála celá řada slavných jmén a my se můžeme těšit, že si je naživo užijeme na mega koncertu našeho bráchy Rádia Čas, který se bude 21. listopadu konat v Ostravar aréně. Tak dejte vědět, jak se vám líbí.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio. Ostrý budíček na Rádiu Čas Rok.
1: Bando, zítra máme pátek, takže se spolu budeme určitě těšit na víkend. Nebude chybět přehled z mistrovství světa ve fotbale, ale taky se dozvíte, které songy se nově objevily v playlistu Čas Rok natvrdo. A pozor, bude taky poslední den, kdy můžete z Křeta oloupit o jeho poklad. Tak nezapomeňte, zítra ráno před 6 na Rádiu Čas Rok Ostrý budíček.
0: Ostrý budíček na Rádiu Čas Rok s Tomem a Ivem.

0: Váš rok.
1: Tak, dnešní letní roková jízda nabízí dvě vstupenky na brněnský koncert Behemotu, který se bude konat 24. října. Stačí k tomu poskladat dohromady výherní větu a v ten pravý okamžik se dovolat tady k nám do studia Rádia Čas Rok. No a já mám pro vás další slovo, které je vždy. Jednoduše vždy. A jak to bude dál? Tak na to si budete muset počkat, protože to poslední slovíčko, to vám ve svém driveu prozradí naše brána. No a mě nezbývá, než vám popřát hodně štěstí.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.

0: Křetův poklad. Na rádiu Čas Rock.
1: Ano, slyšíte dobře, z Křetův poklad rádia Čas Rock je opět tady. Jestli chcete vyhrát nějakou tu kačku, tak se dovolejte jako čtvrtý na číslo 72533 jako 55.
2: Rádio Čas Rock.

0: tentokrát zkoušet štěstí Roman. Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdar, nazdar, Romane. Tak, dovolal ses jako čtvrtý, máš radost?
1: Jasné.
0: Jo, jasné, máš radost. Tak, pravidla soutěže jsou ti jasná?
1: Ano, poznáme všechno.
0: Poznáme, dobré. Takže můžeme spustit?
1: Jasně.
0: Dobře, hrajem.
2: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
0: Takže, 100 korunka jasná. Pokračujeme, ne?
1: Pojdeme dál.
2: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
0: Čekám na tvůj příkaz.
1: A to je stále málo.
2: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
0: Takže máme 300 kaček. Stále málo?
1: Stále málo, jdeme dál.
2: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
0: Tak, ty jsi říkal, že Rádio Čas Rock posloucháte na firmě v Brně, je to tak?
1: Ano, ano.
0: To nás moc těší, ale ty nezníš jako Brňák.
1: Ne, ne, já jsem Malačan, já jsem ze Záhora. My už máme také počištění na reči.
0: Jako odkud jsi Malacko?
1: Malacky,
0: no. To je ta písnička o tam, Išel Macek?
1: Ano, ano.
0: Jo, to jste tam složili, jo?
1: Ale to je po nás, no, Išel Macek do Malacek.
0: A kdy se tam zpívá, tady ta písnička třeba? Při jaké události?
1: A, no, většinou, když mají lidé vypité.
0: A tam se nepije, ne?
1: Ne, ne, vůbec.
0: Z malých, tak jedině. Hele, máme před sebou 500 korun českých, jedeme dál?
1: Jedeme dál.
2: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
0: 500 korun českých. Jak se z Malacek dostal do Brna? Můžeš mi to vysvětlit?
1: Vlakem.
0: Vážně? jak dlouho to jede, ten vlak?
1: Ale kamošu tu mám, tak jsem se k ním přidal.
0: Jo tak, takže jste tady taková skvělá partia, lopete tady, jo?
1: Ano, ano, je nás tu víc.
0: Jo, a co vám chutná za pivo třeba naše tady?
1: Na Radegast.
0: Jo, Radegast jedete. Tam jste měli co?
1: Víš co, aj tam jsme chodili na Radegast, ale u nás, já ty slovenské piva nepijem, to mě to nechutí.
0: Takže radši české. A na ně třeba si vydělat, máme před sebou 600, co říkáš?
1: Jdeme dál.
2: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
0: Takže 600 korun je dobrých, no a co dál, tak to záleží na tobě, kamaráde.
1: Já bych sem to ještě zkusil.
0: Takže mám otevřít?
1: Ano.
2: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 700.
0: Za těch 700 už byste s kámoša mohli trošku potáhnout, ne, v hospudce?
1: A jo, ale tak, kebyže se přiblížím na tu tisícku aspoň, tak...
0: No to já nemůžu vědět, to mi musíš říct ty.
1: A jo, tak zkusíme dál ještě.
0: Jedeme ještě dál, dobře.
2: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. A nemáš nic.
0: Ajejejej, takže každý za svoje v té hospodě, hoši, dneska.
1: No, dneska ne.
0: Co se dá dělat? Vůbec nic.
1: Vyzkoušám ještě zítra.
0: To víš jo, protože zítra budeme hrát zřejmě asi naposledy. Já ti budu držet palce. Jo. Teď máme nachystanou formaci Kalt. Komu poslat?
1: Tak určitě tady klukom do Brna u nás na firmu, hlavně vám.
0: Děkuji.
1: Oslovujete ty narosky a vám do rádia a všetci, co se nedovolali, alebo všetci, co nevyhráli. Pro
0: jasně, a možná, že to ještě zítra přijde. Tak se mi krásně, já ti děkuji, zítra, Romane, každopádně děkuji. Vyhráváš aspoň od Investony dárkový balíček. Může být, ne?
1: Jo.
0: Nic jiného ti nezbývá. Tak se mi krásně, děkuji. Čau, ahoj.
1: Děkuji, čau.
0: No a přátelé, já se taky pro dnešek loučím. Bylo mi ctí, mějte se fajn a zítra zase. Snad to stihnu, protože jdu doktorovi ráno, tak snad si mě tam nenechá. Čau.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: malíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jaký si to uděláš, takový to má.
4: Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
5: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.

Čtvrteční odpolední drive od mikrofonu a ze studia. Už vás zdraví vaše Vrána. Před námi je poslední školní den, tady zítra Vízo a Tradá začínají prázdniny. A pro vás, třeba skřetův poklad, taky naše letní roková jízda. Taky mrkneme na fotbal, tak jakože lehce, ale hlavně se budeme hrát. A po 15. hodině rovnou ACDC.

0: 60-minutovce. No ale nejprve zprávy.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus? Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě Vítkovicích. Na křižovatce ulic 1. máje Železárenská havarovala dvě osobní auta. Zdržet se můžete kvůli nehodě dvou vozidel také v Opavě na kruhovém objezdu poblíž Malých Hoštic a také přímo v Opavě na Krnovské ulici zasahují policisté u bouračky dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobyelektro.cz.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Od 1. července začne v Česku fungovat společný státní registr pro všechny psy. Nová centrální evidence pomůže rychleji vracet zaběhnuté mazlíčky majitelům a hlavně usnadní boj proti nelegálním množírnám. Psa do systému nahlásí sám veterinář při běžné návštěvě ordinace nebo očkování. Poplatek za zapsání vyjde na několik stovek korun.
8: Morava aktuálně.
5: Obce v Moravskoslezském kraji dostanou 15 milionů korun na plánování nových projektů. Peníze jim pomohou zaplatit například plány na úspory energií nebo solární panely. Pokračuje náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
9: Aktuálně jsme podpořili například obci Stonava, Valšov a Mokré Lase, které připravují instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách. Podpoříme také energetické úspory obci Staré Heřminovy, Kozmice nebo třeba Václavovice. Obec Vaška získala peníze na komunitní centrum. Ve Stěbořicích budou s pomocí evropských zdrojů rekonstruovat školku.
5: Vesnicí roku Zlínského kraje se pro letošní rok staly Boršice na Uhersko-Hradišťsku. Obec získala prestižní zlatou stuhu a postupuje do celostátního kola. Porota ocenila hlavně bohatý spolkový život a obří investice do modernizace školního areálu za 100 milionů korun. Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělci získala obec Topolná a zelené ocenění za péči o přírodu putuje do Ořechova. A tenista Vít Kopřiva nepostoupil do semifinále travnatého turnaje na Majorce. V dnešním čtvrtfinále prohrál s 63. hráčem světa Ethanem Queenem z USA 7-5, 5-7 a 3-6. Duel ztratil po 2 hodinách a 7 minutách. Tolik další zprávy, naslyšenou v 16 hodin. Krásné odpoledne.

0: Vás rok.
1: Máte kalský osud nebo úplně nějakoliv jiný, tak jisté je, že i letos s vámi jedeme velkou letní rokovou jízdu tady na rádiu Čas Rok. Princip naprosto jednoduchý, celý den skládáte dohromady slova, abyste ho v odpoledním driveu vylezla nějaká smysluplná věta a díky ní jste se dostali k lupenům na festivaly, na koncerty. Tak dneska už máte poskládáno toto. Rokeři drží vždy. Ale teď co? Aby nám to jako nespadlo, logicky. Tak na to poslední slovíčko si počkejte, jestli ho dostanete v této hodince, v té další, nebo v té další, nevím. Jisté je, že do 7 večer ho dostat musíte a někdo z vás si sáhne pro 2 lístky na Behemoth do Brniska 24. října. To stojí za to, ne? Tak číhejte, může to přijít téměř kdykoliv.

0: 15.20, to je přesný čas, pokud to nutně potřebujete vědět. Čtvrteční odpolední drive tady na rádiu Čas Rock, no a my pojedeme dál. ACDC, taky Insania, což ti naplní náš playlist, taky Him, Rembrandt, Sarakaj nebo Bon Jovi a určitě i ta jedna vaše. A mezi tím si můžete lámat hlavu, jakéže je to poslední slovo dnešní výherní věty. Tak buď můžete přemýšlet a přijdete na to sami, nebo si počkejte a já vám ho milé ráda dám.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Holba Rock na grilu 2026.
3: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
2: Vstupenky na www.časrock.cz.
3: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
2: Vašezběrna.cz.
4: Vašezběrna.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas Rock. Čas Rock.
6: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Každý

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus.
0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Insane a Sfoukni za mě svíci, vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je čtvrteční odpolední drive. No a před námi hymn a taky ta vaše. 725-33-1155.
1: Odpolední drive na Rádio Čas Rock. Backstage na Rádio Čas Rock.
2: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Tady je Zbavoš a tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. No a proto je se mnou tady ve studiu můj dnešní host ad jedna šéf kapely Solar System a dvě promotér festivalu Sound of Heaven Ota.
3: Máme kapely, které jsou méně známé, z toho důvodu, aby ten festival byl i trošku jiný, protože Arakain vidíš na 50 festivalech, Alkohol na 50 festivalech v Česku. My to máme nastavené tak, abychom dali příležitost prostě kapelám, které nejsou tolik známé, ale jsou přesto výborné.

Right Here in My Arms, Him. Jsem tady zakecala ve studiu, ale to je jedno. Pojedeme dál. Ve čtvrtečním odpoledním driveu taky muzika podle vás. Čau, je to třeba Léto od Rybiček 48 pro všechny, co poslouchají, a také pro všechny, co v tomhle hitu musí makat venku. Díky moc. Libore, dobrý nápad. A ještě jeden, který tahám z našeho WhatsAppu. Čau, něco domácího, českého, pro všechny, co už si užívají pěkně na zahrádce, u pivačka a hlavně v pohodě. Díky moc a zdravím celou rokovou rodinu. Škoda, že nepodepsáno, ale i tak doufám, že tenhle vzkaz doletí tam, kam má. Odpoledne.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Řekneme to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
7: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
8: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
9: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Ева ще дорожала.
1: К тому дошли oslavenci a taky pro někoho z vás skřetů v poklad. Tak hodně štěstí. Teď zprávy.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme, nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas rok. Čas rok.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
2: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Kniepass s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
3: Auto nově také v Karviné. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 9 do 6 v Nádražní ulici. Těšíme se na vás v AAA Auto Karviná.
5: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě na kruhovém objezdu. Poblíž Malých Hoštic se stále odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut, právě tak jako v Opavě na Krnovské ulici. Se zdržením počítejte v Holešově na Kroměřížsku na Sušilově ulici, kde se srazil nákladák s osobním autem. Dopravní komplikace jsou také na dálnici D1 na trase Přerov Otrokovice a ve Znojmě na Šatovské ulici. I tady buďte opatrní kvůli nehodě osobního auta a motorkáře, tady zasahují policisté. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
5: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u něk Marcela Fabiánová. Dovolená bez pojištění se může prodražit, varují odborníci. Mnoho Čechů totiž vyráží právě bez cestovního pojištění. Léčba nebo hospitalizace v zahraničí přitom může stát i stovky tisíc korun. Například ošetření zlomené nohy v Řecku nebo Egyptě vyjde až na 300 tisíc. Turisté by tak měli mít kromě evropského průkazu zdravotního pojištění ještě komerční připojištění.
2: Morava aktuálně.
5: V Luhačovicích bude bezpečněji. Momentálně se opravuje Mlýnská ulice, která přinese řidičům vyšší komfort. Více podrobností dodává starosta města Marian Ležák.
7: Předmětem projektu je výměna stávajících povrchů za moderní propustnou dlažbu, která umožňuje lepší vsakování dešťové vody a přispěje ke zlepšení hospodaření s vodou ve městě. Celkové náklady dle smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem činí 15,5 milionu korun. Projekt bude z větší části financován z dotace operačního programu životního prostředí, která pokryje 85% způsobilých výdajů.
5: Rekonstrukce ulice bude hotová do konce roku. V Bohumíně se otevřelo nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Moravskoslezský kraj nechal za 19 milionů korun kompletně opravit rodinný dům v Záblatí, kde najde bezpečné zázemí 6 klientů, kterým budou pomáhat sociální pracovníci. Cílem je zvýšit jejich samostatnost a pomoci jim se zapojením do běžného života i s hledáním práce. A ski alpinismus bude po letošní olympijské premiéře v programu i na zimních olympijských hrách 2030 ve Francii. Ke sprintu a smíšené štafetě přibude dlouhý individuální závod. Návrh pořadatelů her schválil Mezinárodní olympijský výbor. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za

Rádio Čas Rok posloucháte, čtvrteční odpolední drive a v kalendáři 25. červen roku 2026. Svátek slaví Ivan, takže pánové, všecko nejlepší k vašim dnešním meninám. A narozeniny má třeba Robert Reichl, taky by slavil George Orwell nebo George Michael. A slavit bude určitě dneska a už také slaví Terka Pergnerová. A třeba taky vy. Co se stalo v muzice 25.6.? No, spousta věcí. Rok 1967 se zapsal do dějin, protože 200 milionů lidí na celém světě sledovalo satelitní přenos, ve kterém zahráli Beatles All You Need Is Love. A k tomu doprovodné vokály zpívali třeba Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Keith Moon, Gary Leeds a spousta dalších. Přišli na svět třeba taky saxofonista u King Crimsona Foreigner nebo basák Nickelback. Všechno podstatné, jako vždycky, najdete na webu časrock.cz. Co dalšího si můžete ještě oslavit, jakýže to den je vlastně 25. červen, to zase za chviličku. A vzhledem k tomu, že je to dneska 17 let, kdy utichl hlas krále popu Michaela Jacksona, tak mu vystřihneme jednu poklonu. Stejně tak jako Fall Out Boy.

0: Pestrý budíček na rádiu Čas Rock.
1: Bando, zítra máme pátek, takže se spolu budeme určitě těšit na víkend. Nebude chybět přehled z mistrovství světa ve fotbale, ale taky se dozvíte, které songy se nově objevily v playlistu Čas Rock natvrdo. A pozor, bude taky poslední den, kdy můžete Skřeta oloupit o jeho poklad. Tak nezapomeňte, zítra ráno před 6 na rádiu Čas Rock Ostrý budíček.
0: Ostrý budíček.

0: je Sumec, dneska slaví jako ta ryba. Možná má i někdo přezdívku mezi vámi. Jsou takový, dneska je den kozího síra, chorvatského vína, světový den Beatles, to jenom tak jakože rychle přejdeme. A pozor, je den podávání rukou. Pro někoho příšerný zvyk, kdo se bojí jakože bacilů a tak různě, ale za mě jako dobrý. To je docela fajn zvyk. Než je takový ten tačinka kissing, jak je to někde v některých zemích zahraničních, že se po vás sápou a dokud vám nedají tři pusinky, minimálně Francouzáky, tak jako to úplně není pro ně pozdrav, tak já jsem pro to podávání rukou, to je naprosto v pohodě a rozhodně to není za hranou. No a co vy oslavujete 25.6.? 100% rockerčata to, že zítra si akorát ve škole vezmou vízo, odevzdají bomboniéru, kytku a hurá na dva měsíce prázdnin. A tak to je taky důvod k oslavě. Proč ne? Někdo tam jde naposledy do té školy, že jo? Protože pak nastoupí na střední třeba. Učitelé si oddechnou a rodičové, tak můžete se zbavit svých vlastních splodin, třeba k babičkám, na tábory a tak různě. Pochlubte se, kde se budete smažit vlastně první prázdninový víkend. Klidně jsem s tím a co slavíte dneska ve čtvrtek, protože čtvrtek je takový malý pátek, taky se pochlubte. A navíc na ty oslavy a na ten první prázdninový víkend, který je před námi, ještě můžu někoho potěšit, protože si dáme už za malou chvíli Skřetův poklad. A pokud jej oberete, tak budete o pár stovek, nebo snad dokonce tisícovek, bohatší a veselější.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Telefon, výzva a box, který rozhodne.
2: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
1: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno. Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Čas Rock. Čas Rock.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
9: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
10: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: do 3 Overview. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je čtvrteční odpolední drive, no a taky skřetů v poklad. Ten nám připomenu, že dneska a zítra naposledy hrajeme. Tak schválně, kdo z vás se sáhne a utká se s ním. Sedmička je obyčejně šťastné číslo, tak u toho zůstaneme. To znamená, beru toho sedmého v pořadí. 7253311155.
1: Skřetů v poklad na Rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit nekontrolovatelné mladé.

0: Vytáhneme nějaké peníze, já teda ne, ale Ivana možná jo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čtvrteční odpolední drive. Prosím tě, ty máš v rodině někoho školu povinného, ať už kantora nebo děti?
1: V tuhle tu chvíli ne.
0: A jako oddychla jsi, nebo to bylo lepší? Upřímně.
1: Jako upřímně, jako prázdný byl vždycky lepší, jo.
0: Hele, já jsem se, jako dítě jsem je samozřejmě měla ráda, posledně jako učitelka jsem se po 3 týdnech začala nudit. Po prázdninách. Takže jsem vymýšlela program pro děti a světe div se, oni chodili v srpnu rádi do školy za mnou. Každý máme úchylky.
1: Ano.
0: Ivi, Skřetův poklad. Ta sádrová bestie už se na tebe třepe. Já doufám, že mu teda naplácáš lopatičkou a že mu vybereš poklad. Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak jo.
2: Otevírat Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 100.
0: Hele, stovka na jistotu, jo? Máš.
1: Jasně, jdeme dál.
0: Dobře.
2: Otevírat Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 200.
0: Stačí?
1: Pěkný 200, ne.
0: Ještě? Ještě?
1: Ještě.
0: Já tě jako nenavádím, já se ptám.
1: No, ještě.
0: No tak jo.
2: Otevírat Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 300.
1: Tak to není ani na nechci.
0: Jo? No tak jo, tak dál?
1: Dál.
0: Dobře.
2: Otevírat Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 400.
0: 4 kilča?
1: Dává pomalu,
0: to vidí, jo, no tak.
1: Ještě přidáme.
0: Ještě přidáme? No tak přitlačíme ještě. Tak jo.
2: Otevírat Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 600.
0: Hele, dívej.
1: A hezké, no. A tak dáme ještě jednou.
0: No dobře.
1: Poslední.
2: Otevírat Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 700.
1: No, 700 to úplně nechci aspoň.
0: Hele, nic si nemusela vložit. Je to hra, zkus to.
1: Tak ještě jednu naposled.
0: Věříš mi, jo?
1: Jo.
0: Umlátíme ho společně?
1: Ano.
0: Na tvůj povel.
2: Otevírat Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 900.
1: Tak to beru.
0: Jo?
1: 900 beru, víc nejdu, bojím se.
0: Takže tak jako včera říkáš, v tuhle chvíli dost.
1: Dost, ano.
0: Stačí, jo? Ty jsi skromná.
1: Stačí, děkuji.
0: Dobře, 900 je tvých, chceš vědět, kolik dneska měl?
1: No, zeptáme se dál.
2: Otevírat Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 1000.
0: Měl tam pro tebe připravený litr.
1: No jo, no. Tak,
0: ale tak, ale víš, tak 900 je krásná
1: hezký,
0: výhra.
1: Hezký.
0: No.
1: Ano, děkuji.
0: Ivi, samozřejmě jsem zvědavá jako každá ženská. Co s nimi?
1: No tak jak jsem říkala, to budou buď nechty, vlasy, nebo něco podobného.
0: Hezké, nechty, vlasy, peďoška, manikurka, ano, umíme si to udělat hezké. Prosím ano. Tě, pohlídej si to, někdo se tě ozve z našeho marketingového oddělení, 900 je tvých, užij si je, děkuji. Přeju krásné léto, měj se, ahoj.
1: Děkuji tobě taky, všem v poslukačům taky děkuji, ahoj.
0: Čau, čau.
3: Skřetův poklad na rádiu Čas Rok. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Jaký si to uděláš, takový to má.
7: Nemusíš být černý kůň, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky. Marko.
8: My Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
9: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: No a krom iného je tady letní roková jízda Rádia Čas Rok pro někoho z vás.
1: Dva lupeny na behemot.
0: Tak si to pohlídejte, teď se jde na zprávy.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas Rok.
7: Čas Rok.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Hledáte jistou práci?
12: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
11: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
12: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
13: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
14: Řidiči, aktuálně pozor v Olomouci na Plzeňské ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno, kde zasahují složky integrovaného záchranného systému. V Modřicích na Vídeňské ulici buďte také opatrní, dopravu tady komplikuje nehoda dvou vozidel, právě tak jako ve Znojmě na Šatovské ulici. Tady se srazilo osobní auto s motorkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
14: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální.

0: úsporám. Většina lidí už ale nedostane přímé dotace, ale bezúročnou půjčku až 2 miliony korun na zateplení nebo solární panely. Na klasické peníze zdarma nově dosáhnou pouze seniori, invalidé a rodiny s nižšími příjmy.
1: Morava aktuálně.
0: Podnikání v Moravskoslezském kraji nabere další obrátky. Hejtmanství rozdělí 10 milionů korun. A mezi úspěšnými žadateli jsou letos podniky z oblasti průmyslové produkce, potravinářství anebo zdravého životního stylu. Více podrobností má pro nás náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
2: Bylo podpořeno 44 projektů, respektive podnikatelů malých a středních firem, a to ve výši necelých 10 milionů korun. Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testovacích zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
0: Obec Karolinka na Vsetínsku poprvé nabízí k prodeji pozemky v areálu bývalých skláren. Lokalitu, kterou loni odkoupila za 52 milionů korun po souhlasu obyvatel v místním referendu, chce postupně změnit v obchodní, výrobní, sociální a kulturní centrum, což by mohlo přinést i nová pracovní místa. Nová nákupní zóna by měla na místě vyrůst nejpozději do 5 let. A čeští hokejbalisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Spojené státy americké 1-0. Vyhráli taky pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu A o 2 body před Kanadou. V zítřejším pátečním čtvrtfinále se tým utká s Velkou Británií. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: rok slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let, Rádia Čas rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

posloucháte Rádio Čas Rock, tak je čtvrteční odpolední drive a před námi je první prázdninový víkend. A že bude hodně parný, já mám jediné štěstí, že už mě nehřeje mládí, jinak bych prostě zdechla. Takže mě zajímá, co plánujete na první prázdninový víkend. Vybalit se někde u vody, chystáte nějakou soukromou akcičku, půjdete snad do práce, anebo se budete smažit třeba na letošním Bloodfestu. Klidně se pochlupte na 725331155. Já bych měla jeden takový jakože tip, protože u nás tady na Rádio Čas Rock bude první prázdninový víkend tematický. Masters of Rock 2026. A bez tak vám z toho v sobotu i neděli něco kápne. Takže doporučuju poslouchat.

Alexandra Bakčery je tady na rádiu Čas Rok ve čtvrtečním odpoledním driveu. Krásně se nám to sešlo, protože máme dva oslavence dnešního dne najednou, kteří neodmyslitelně patří k sobě. Na rosky totiž slaví klávesák Toutou David a ten má pracky v tom, co taky dneska slaví narozeniny, na to je Afrika, protože ta byla vydána 25. června 1982. Zvláštní je, že Spojené státy si na tenhle ten single museli počkat až do 7. října, ale to vůbec nevadí, Evropa je vždycky na prvním místě. Jak vznikla Afrika? Úplně jednoduše. David si tehdy pořídil zcela nové klávesy a tak samozřejmě jako každý z nás, kdo si domů přinese novou hračku, tak si hrál. No a najednou z toho vznikla tahle melodie. Legenda praví, že text k ní měl David napsán do 10 minut, ale pak trvalo ještě skoro dalšího půl roku, než jej představil kompletně kapele, tak to ještě jako vylepšoval, že by se tamhle tohle, tam, tady, možná i tudy by to šlo, až byl ten text opravdu vyšperkovaný na nejlepší kvalitu, tak teprve pak jej představil zbytku kapely. No, a jaký hit z toho je, že jo? Takže jak David, tak Afrika dneska slaví. A co vy? Máte taky důvod k oslavě? Možná ještě ne. Ale možná pro někoho z vás za chvilku budu mít dva lupeny úplně zadarmo. Tak číhejte, protože jenom co dojedeme Afriku, tak si dáme další kolo naší letní rokové jízdy.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický, skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
4: Roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vezuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.
5: Radio Čas Rock.
4: Pravé rokové rádio.

0: pokud minut, to už je všechno za námi. Před námi Trivium a taky pro někoho z vás dva lupeny na Behemot a Dimmu Borgir do Brna na konci října. Kdo chcete, klidně se zapojte do soutěže, protože poslední slovíčko dnešní výherní věty je tady. A to slovíčko zní spolu. Už to máte kompletní, takže 725-33-1155. Sedmička se dneska osvědčila, ten sedmý v pořadí bere.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Letní roková jízda rádia Čas Rock, s kým se projedeme ve čtvrtečním odpoledním driveu? Halo, tady Brána.
1: Ahoj Hani, tady Martin.
0: Martine, já chci jediné, abys jako dostal dva lupeny, tak mně stačí dnešní výherní věta. Jak zní?
1: Rockeři drží vždy spolu.
0: Je to tak a ty máš neskutečné kombo, jako u všech rohatejch. Halo, Vodová Brno, 24. říjen, to bude peklo na zemi, Behemoth a Dimmu Borgir.
1: Tak to bude mazec.
0: To teda.
1: Super,
0: těšíš se?
1: Díky. Tak jistě. Jak malý Jarda.
0: Tak určitě, řek je to jenom sport. Prosím tě.
1: Přesně.
0: Užij si to, protože to bude opravdu pekelná jízda.
1: Děkuju moc.
0: Pošli fotečku nebo video, jo?
1: Určitě něco splatíme, jestli bude čas.
0: Výborně, a teď běž ven a jdi se na to připravit, protože tam je na zdechnutí dneska, jo? To je taky pak.
1: Je, jdem si otevřít hlaváč na to.
0: Tak.
1: Dobre.
0: Marťas, je to tvoje. Měj se, čau.
1: Děkuju moc, děkuju, ahoj.
2: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
8: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
7: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
8: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
9: Řeknem to rádi a nahlas.

Slezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek. Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme.

6. rok také George Harrison. No a po 18. už to bude Doropech. Taky Miss Fitz. A co třeba ke

0: týdne, kterou pro vás pečlivě vybíral Hans, a taky jedna dnešní sexy hudební padesátka. Počkejte si na to. Ale nejprve zprávy.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Řidiči, aktuálně pozor v Třinci na Koperníkově ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Komplikace v dopravě jsou také na trase Frýdek Místek Český Těšín u Hnojníku, kde se osobní auto srazilo se sednou. Zdržet se také můžete na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno, kde zasahují složky integrovaného záchranného systému, a na hlavním tahu přes Modřice na Vídeňské ulici v okrese Brno-Venkov. Si také dávejte pozor, policisté tady šetří nehodu dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Od 1. července začne v Česku fungovat společný státní registr pro všechny psy. Nová centrální evidence pomůže rychleji vracet zaběhnuté mazlíčky majitelům a hlavně usnadní boj proti nelegálním množírnám. Psa do systému nahlásí sám veterinář při běžné návštěvě ordinace nebo očkování. Poplatek za zapsání vyjde na několik stovek korun.
4: Morava aktuálně.
3: Obce v Moravskoslezském kraji dostanou 15 milionů korun na plánování nových projektů. Peníze jim pomohou zaplatit například plány na úspory energií nebo solární panely. Pokračuje náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
5: Aktuálně jsme podpořili například obci Stonava, Valšov a Mokré Lase, které připravují instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách. Podpoříme také energetické úspory obci Staré Hřminovy, Kozmice nebo třeba Václavovice. Obec Vaška získala peníze na komunitní centrum. Ve Stěbořicích budou s pomocí evropských zdrojů rekonstruovat školku.
3: Vesnicí roku Zlínského kraje se pro letošní rok staly Boršice na Uhersko-Hradišťsku. Obec získala prestižní zlatou stuhu a postupuje do celostátního kola. Porota ocenila hlavně bohatý spolkový život a obří investice do modernizace školního areálu za 100 milionů korun. Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělci získala obec Topolná a zelené ocenění za péči o přírodu putuje do Ořechova. A tenista Vít Kopřiva nepostoupil do semifinále travnatého turnaje na Majorce. V dnešním čtvrtfinále prohrál s 63. hráčem světa Ethanem Queenem z USA 7-5, 5-7 a 3-6. Duel ztratil po 2 hodinách a 7 minutách. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
4: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Rebečky 48, kdo ví, tady ve čtvrtečním odpoledním driveu, v podstatě už se nám to přehouplo do podvečera, krásného, letního, tak 5 minut po 18. hodině. Malé připomenutí novinky tohoto týdne. Vybíral Hans, na vás je zbytek.
1: Radio Čas Rock, novinka týdne.
2: O další novinku týdne se tentokrát postarají Europe, kteří se 28. září vytáhnou novým albem. Z něho mají venku další kousek, který doplnili i zajímavým videoklipem. V něm si zahrála celá řada slavných jmén a my se můžeme těšit, že si je naživo užijeme na megakoncertu našeho bráchy Rádia Čas, který se bude 21. listopadu konat v Ostravar aréně. Tak dejte vědět, jak se vám líbí.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Náš rok.
1: Bando, zítra máme pátek, takže se spolu budeme určitě těšit na víkend. Nebude chybět přehled z mistrovství světa ve fotbale, ale taky se dozvíte, které songy se nově objevily v playlistu Čas rok natvrdo. A pozor, bude taky poslední den, kdy můžete Skřeta oloupit o jeho poklad. Tak nezapomeňte, zítra ráno před 6 na rádiu Čas rok Ostrý budíček.
0: Ostrý budíček.

Not for sale, tohle byl Krobot, tady na rádiu, čas rok je 6:45, čtvrteční odpolední drive, ten už letí do cílové rovinky, ale já jsem vám slíbila jednu hudební sexy padesátku, která slaví právě dneska. No a je to dneska Alice Coopera, protože ta vyšla 25. června 1976, Goes to Hell, druhá solovka, ale celkově deváté studiové album tohohle rodáka z města motorů, z Detroitu. Konceptuální album, které je prostě pokračování na Welcome to My Nightmare a navazuje na Aliceův příběh. Rok 1976 byl v mnoha ohledech pro Alice zlomový, protože tady se naprosto naplno projevila alkoholická zpověď. Tehdy tom lítal hodně blbě a hodně hluboko, no a dal se dokupy až někdy v roce 1983. Takže celá ta deska byť je boží, protože pracky do toho samozřejmě strčil producent Bob Ezrin, a nejenom jako producent, ale také jako klávesák, kytarista a veškerá aranžmá, která jsou finální, tak to má na svědomí právě on. No a turné už se neuskutečnilo, byť bylo naplánováno, protože bylo těsně před zahájením, bylo to 14 dní, možná 3 týdny, než Alice Cooper na turné vyjel, tak to bylo všecko seškrtáno, protože v té době trpěl anémií. No a potom už se přidružily další problémy. Podstatné je, že ta deska je skvělá a že se z toho Alice vyhrabal. A vidíte, dneska je mu 78 a stále válcuje pódia, vydává desky. A kdo ví, jak dlouho to s námi ještě Alice Cooperovic potáhne. Tak jeden kousek z té dnešní čerstvé padesátky, tady máte Alicheho a jeho I Never Cry. Odpoledne.

0: Class Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo?
3: Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
5: Čas Rock.
3: Čas Rock.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
9: Masters of Rock.
10: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
11: Hvězdného Marilyna Mansona,
10: slavné Arch Enemy,
11: In Flames,
10: Slaughter to Prevail,
11: The Rasmus.
10: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
9: Masters of Rock.
10: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
0: Backstage na rádiu Čas Rock.
12: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Tady je Zbavoš a tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. No a proto je se mnou tady ve studiu můj dnešní host Ad 1, šéf kapely Solar System, a Ad 2, promotér festivalu Sound of Heaven Ota.
13: Máme kapely, které jsou méně známé, z toho důvodu, aby ten festival byl i trošku jiný, protože Arakain vidíš na 50 festivalech, Alkohol na 50 festivalech v Česku. My to máme nastavené tak, abychom dali příležitost prostě kapelám, které nejsou tolik známé, ale jsou přesto výborné.

0: Guns N' Roses, It's So Easy, vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je čtvrteční odpolední drive a taky muzika podle vás. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Majo, co budeme hrát a proč? Mě to docela pobavilo, já to nechám na tobě, protože zas by to bylo na mě, že jsem to vymyslela já, ale to není pravda, to se tak prostě jako sešlo, tak povídej.
1: Takže si zahrajeme kapriolu.
0: Ano.
1: Neřeknu co, ale bude to pro všechny, kdo se strašně, strašně těší.
0: Aha. Tak já to taky neřeknu, takže oblíbená věta 90. let, když jste se volali do rádia o písničku, budeme hrát to, na čem jsme se domluvili. Takže já zahraju to, na čem jsme se domluvili a znova připomínám, že to není můj výmysl, jo? Ale bude to pro všechny, kdo se na to strašně těší a je jim vedro. Můžu to říct takhle?
1: Jo.
0: Výborně, tak tobě přeju krásný večer, tady Tomáš.
1: Ahoj.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok.
4: Čas

0: Divo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
2: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe. Jaký si to uděláš,
3: takový to máš. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky. Marko.
4: Časrov.

0: The Fire, to je tečka za dnešním odpoledním drivem. Zítra nás čeká poslední školní den, tak si to z rockerčaty náležitě užijte a klidně můžete předpolednem udělat takový malý pokus vzhledem k tomu, že dneska padaly teplotní rekordy v České republice. Zítra to bude ještě lepší. Klidně třeba v 11 dopoledne vystrčte chleba z okna a zpátky vám budou skákat toasty. Hotové toasty. Tak si to užijte, bude vedro. Hlavně pitný režim, to je důležitá věc. A my se slyšíme až v sobotu. Tak teď už backstage, tak je zbavoš a vy se mějte. Čau.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Buďte zdraví, metloši, buďte zdraví, rockeři a rockerky, zdraví vás David Zbavitel. Zdravím vás při našem pravidelném povídání, které se postupem startu léta přesouvá do té, řekněme, festivalové sezony. Stejně tak tomu bude i dneska, budeme vás zvát na jeden z pravidelných festivalů. No a proto je se mnou tady ve studiu můj dnešní host, ad jedna šéf kapely Solar System, ad dvě promotér festivalu Sound of Heaven Ota. Ahoj, zdravím tě.
5: Ahoj Davide, zdravím vás přátelé.
4: Tak, festival, o kterém se budeme bavit, je tedy Sound of Heaven. Který ročník?
5: Tak letos máme výročí, pátý ročník.
4: Pátý ročník. Zkus to nějak, řekněme, teďka zhodnotit, kam se to dostalo, jak se to dostalo, nebo jestli je to, protože já tě tak znám, že ty jsi takovej celkem jako na pohodu si jedeme ten svůj píseček v té svojí lajině. Tak jak to je? Jak se festival vyvinul, kam se dostal?
5: Tak ono je to asi pořád stejně, si jedeme svůj píseček a na pohodu, ale ten festival samozřejmě po těch 5 letech se nějakým způsobem vyvíjí. My každý rok se snažíme udělat nějakou změnu, něco zlepšit, jakoby jak pro návštěvníky, tak pro ty kapely. Mm-hmm. Není to jednoduché, ale prostě tak jak jezdíme po těch festivalech, tak vidíme, co a jak funguje. A snažíme se to udělat prostě ke všeobecné spokojenosti, protože to je důležité, aby se tam jak lidi, tak kapely cítili dobře.
4: Probereme si to podstatné dvě věci, nebo nejpodstatnější, tak zaprvé teda termín, kdy se letos festiák uskuteční?
5: Termín máme 3. a 4. července a je to tedy na svátky, jako vždy Cyril Metoděj a Jan Hus, i když oni jsou trošku později.
4: Myslím,
5: letos,
4: že jsou 4-5 nebo tak nějak.
5: No, ale to máme 3. a 4. neměnili jsme to.
4: Osvědčil se tenhle ten termín?
5: A termín...
4: Protože vy to tak máte pravidelně, že jo? Říkám to dobře.
5: Jo, máme ho tak pravidelně, mimo první ročník, a jinak ho máme takhle pravidelně. Většinou nám to vycházelo, že byly právě svátky na ten pátek, nebo tak nějak plus minus. A samozřejmě bylo to dobré díky tomu, že měli lidi volno navíc, ale hold prostě jeden ve stejném termínu.
4: Jasně. OK. Druhý takový důležitý údaj nebo důležitá věc je místo, kde se to koná.
5: Tak naše místo je samozřejmě krásné a je nejlepší v Evropě, nebo možná bych řekl na země kouli, nebo ve vesmíru, nebo v solárním systému.
4: To je hezky řešeno.
5: Jsme v jižních Čechách, v obci Zbytiny, je to u Prachatic a máme takové speciální místo a je to starý lom.
4: Jestli si to dobře pamatuju, tak si říkal, že když to celé takhle začalo, tak se v tom lomu muselo samozřejmě zapracovat na tom, aby to bylo obyvatelné minimálně na ten festival. Je to tak?
5: Ano, lom byl celkem zaneřáděn, ale v dnešní době už je prostě provozu schopný na pohodu. Je to pátý ročník, prostě jedeme na stejném místě a jinam bychom se nestěhovali, protože prostě ten festival k tomu lomu patří.
4: OK, takže pojďme k tomu, co každého metloše zajímá a chce se tam jít podívat. Jsou nějací headlineři nebo je někdo, na koho se můžu těšit? Abych nebyl na které kapely, když se chci zajít podívat na festival.
5: Těšit samozřejmě na mě a na celou naši bandu a co se týče kapel, my máme festival nastavený trošku jinak než všichni ostatní. Řekl bych možná totálně úplně jinak, protože nemáme headlinera, ve smyslu té prvoligové kapely,
4: jasně,
5: ale máme kapely, které jsou méně známé z toho důvodu, aby ten festival byl i trošku jiný prostě, protože Arakain vidíš na 50 festivalech, Alkohol na 50 festivalech v Česku. My to máme nastavené tak, abychom dali příležitost prostě kapelám, které nejsou tolik známé, ale jsou přesto výborné.
4: Co je to hledisko, proto jsou přesto výborné? Vybíráš to ty jako šéf, nebo máš na to partičku, nebo dáš na nějaké tipy? Jak to je? Co je to hledisko, že ta kapela je výborná?
5: Hledisko je několik faktorů a určitě jsou to poslechy na Spotify a jsou to počty zhlédnutí na YouTube na klipech a celková jakoby funkčnost té kapely, protože když se podíváš na jejich sítě a jak ta kapela, jak se propaguje a jak se snaží, to jsou strašně důležité faktory, protože je spousta kapel, které třeba pošlou nabídku a ty už tam vidíš hned, že prostě mají za 10 let 300 poslechů a co se týče nějakých aktivit, prostě nula.
4: Jasně.
5: Jo, takže prostě kapela, která se snaží, tak nám i napíše, a my to pak vyhodnotíme, poslechneme a vyhodnotíme a prostě zase máme tam 18 kapel, nejde těch kapel zít milion.

0: Tak které jsou třeba, na které ty by si upozornil, které jakože pojďte se podívat, protože mně se třeba hrozně líbí. Co?
1: Mně se líbí de facto všechny ty kapely, ale co bych řekl u těch zahraničních kapel, třeba mě překvapili, když mi promotér poslal nabídku Belgičanů Bon Patat, to je taková jako specifická metalová fun industrial, ale jako strašně fajn kapela. Mm-hmm. Pak mě třeba překvapilo, když jsem objevil kapelu Reverber z Itálie, je to thrash metal, řekl bych prostě kopie kreatoru, ale jako dobrá. Jo, perfektní. Bombastická kapela, prostě valí to super. A potom tam jsou, já mám teda ten letáček When Nothing Remains.
0: Jasně. A
1: to jsou prostě, to je kapela, která...
0: To nepřečtu, to je tak malé, že to nepřečtu.
1: která prostě asi 10 let nehrála, ale prostě je to taková ikona doom metalu. Jo, takže těch kapel je tam plno, no. Crystallion z Německa, Shatterheart z Dánska, tuším.
0: Ty jsi docela, pardon, že ti skáču do řeči, jako pro mě známý tím, že ty si prostě vybíráš, jak ty říkáš, ty méně známé kapely saháš do zahraničí, saháš i na ty, nechci říct extrémní žánry, ale prostě ne úplně jako ten mainstream. Nicméně, objevily se mi tam i kapely, které třeba jsou i rotované na čas roku a na Rebelovi, což je třeba Alžběta a Lauter. Jo, samozřejmě i Solar System, jo, ten je tady taky rotovaný. Co tě vede k tomu, že třeba to tak prostě, jako chceš to prostřídat, ať je to barevné, že se tam objevují i tady tyhle z ty jména?
1: Tak my určitě každý rok se snažíme dát na festival nějakou českou legendu. V uvozovkách tyhle ty dvě kapely legendy zatím nejsou, ještě na to asi ten věk nemají, ale co se týče nějaké té fanouškovské základny, oni to prostě ti lidi mají rádi.
0: Jasně.
1: A prostě proč jim to tam nedat, určitě radši dám tenhle typ kapel, než tam mít bez urážky, ale třeba Dimitri, nebo ten Hardley, nebo nevím. Ty kapely by prostě neměly ten správný efekt prostě v tom našem prostředí, no. Okay.
0: Weby, což znamená, chci jet na festiák, kde si najdu info. Protože potřebuju vědět, co tam bude, jak tam bude, jestli je line-up, tak důležité jsou nějaké weby. Máte weby?
1: Máme samozřejmě web www.saudovevenopenair.com.
0: Docela dlouhej, tak poslouchejte dobře, ano.
1: Já jsem to trošku zašmodrchal, protože jsem chtěl říct solarsystem.cz a to je prostě tolik věcí, že to je hrozné.
0: To je jedno, to se vůbec nic neděje.
1: A jako stěžejní informace a hlavní prostě a denodenně mimo víkendu, kdy odpočíváme, dáváme na našem Facebooku South of Heaven Open Air.
0: OK, teď si proberme. Startuje se 3. Je nějaký čas, jakože kdy se to rozjede, je nastavený, je line-up?
1: Line-up je už stanovený a pouštíme kolem 11. hodiny, potom naběhnou tradičně naše zbytinské holky, které tam vždycky připraví takovou nějakou specialitu, uvidíme letos, co bude. Jeden rok třeba přijeli na motorkách a kámože měl hlavu predátora a za sebou měl prostě babičku v kroji, takže to bylo jako super a celé tato vlastně show byla super. A vzhledem k tomu, že každý rok připraví něco nového, takže holky to otevřou. Časově ti to neřeknu, já to mám napsané, ale prostě už jsem starý, asi tady ty
0: takže
1: věci
0: na hlavy nepamatuju. Zase, nebo na tu sociální
1: síť. My to se zveřejníme na socky samozřejmě, na web.
0: Dáme na sociální sítě, OK. Což znamená, to též i to 4., že jo, když budou chtít, tak se kouknou. Cenovka, jaká je cena za lístek?
1: Tak zase, dokončujeme finální plakát. Co se týče cenovky, momentálně předprodej na 2 dny je 800. Zatím bych to nechal takto. Prostě předprodej stále jede. Na místě bude potom dražší, ale samozřejmě zase mám to napsané, už jsem starý prostě, jo. Bude to na plakátu.
0: Na sociálních sítích a na plakát. Mám pocit, že ty ses vyhýbal jednodenním vstupům, je to tak? Říkám to dobře? Nebo máš?
1: Ne, máme jednodenní
0: vstupenky. Protože to, když si jede jenom jeden den.
1: Jo, my jsme neměli první ročník a jinak potom, protože to lidi chtěli, tak tedy jednodenní vstupenky máme taky a ty jsou k zakoupení pouze na místě.
0: Takže jenom na místě, to je podstatná věc. OK, co se mi tam objevilo letos nového, tak byla soutěž kapel.
1: No, loni byla poprvé.
0: Loni byla poprvé, aha, tak to jsem nějak nepostřihl, už to
1: nebylo
0: loni.
1: Po druhé, my jsme měli na první ročník, pak jsme se na to jakoby vykašlali a loni jsem se domluvil s Metal Shopem, který naši akci podpořil, za což děkujeme. Máme tam tedy Metal Shop Welcome Stage a letos to vyhráli. Máme vždycky dvě kapely, letos jsme teda obdařili ještě jednu kapelu, přidali jsme jeden čas a jsou to kapely Horizont, Roza Nocturna a Razmane.
0: Kdo vybíral ty kapely jakože do toho, aby lidi hlasovali? Nebo jsi tam
1: tak
0: dal všechno,
1: my,
0: co jsi přihlásil?
1: Prostě s kámošema máme takové svoje, bych řekl, uskupení, kdy se pravidelně scházíme, takže Zdenda kamarád prostě připravil garáž, narazili jsme sud a poslouchali jsme kapely v počtu, já nevím, 15 lidí a hlasovalo se a vybrali jsme prostě určitý počet kapel, které se pak nasadili do... na Facebook a lidi hlasovali a musím říct, že to měla teda úžasný ohlas, prostě těch hlasů tam bylo brutál. No.

0: protože slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.
1: Hele, já se mezi tím dívám na ten plakátek, předpokládám, že tady ten žlutý znak je znak obce. Já. Předpokládám. Už to zmiňoval, že v podstatě bez toho by se ten festival asi nemohl uskutečnit, ta podpora tam pořád pokračuje?
2: A máme samozřejmě úplně nejlepšího starostu v České republice, nebo na planetě, vlastně ve sluneční soustavě, Pepíka, který prostě akci podporuje a pomáhá nám. Samozřejmě určitě hlavní partner festivalu je Dekrobzenec a jeho český kraj, kteří podporují, a další firmy, anebo třeba i kamarádi, kteří prostě podporují festival.
1: Nedílnou součástí každého ročníku festivalu je samozřejmě kapela Solar System. Předpokládám, že tam budete i letos. V souvislosti s tím jsem si takhle otočil tenhle ten letáček na festival a je zde napsáno nové album 2026. Jak to vypadá s vydáním?
2: No, vypadá to velice dobře. Já jsem ti to chtěl ukázat a já tady mám obal.
1: Ukáž.
2: Já to takhle bude vypadat vinyl.
1: A já to takhle ukážu na kameru, trošku to srovnám. A jak se deska jmenuje?
2: Oumuamua.
1: To je divný název, nebo divný, netradiční, co to je?
2: Tak netradiční, já se vždycky snažím volit názvy, které budou takové jako univerzální, celosvětové.
1: A... No, tak to je netradiční, tady to není rozhodně celosvětové.
2: No, tak jako v podstatě je to výraz, který zná celý svět.
1: Dobře, a co to znamená? Já ho neznám.
2: Byl to nějaký objekt, který se objevil u slunce a bylo spoustu hypotéz o tom, že to jsou Marťani, prostě mimozemšťani. A v překladu to znamená něco jako posel. A ta deska je vždycky určité poselství, takže mi to přišlo jakoby název, který se hodí k albu.
1: Zpátky k té původní otázce, jak to s tou deskou vypadá, zatím vidím, že asi bude se vydávat.
2: Tak deska se v této chvíli míchá, uděláme mastering, pošleme do výroby a my se spolu o tom bavíme každý rok, vždycky to říkám, letos bude deska, ale letos fakt bude.
1: Říkal jsi teďka, jak jsi to ukazoval, říkal jsi, takhle bude vypadat vinyl?
2: Takhle bude vypadat vinyl, ano.
1: Takže plánuješ...
2: CDčko a vinyl bude.
1: CDčko a vinyl. Máš kmotra?
2: Ale kmotra mám vymyšleného a říkat ho nebudu.
1: Dobře, OK. Jak vznikala nová muzika? Jak vzniká muzika u Solar System?
2: U nás je to strašně těžké.
1: No je, protože kapelu máš tady, že jo, na Ostravsku, říkám
2: jo,
1: to dobře.
2: Ale ono prostě fakt, jak když člověk chodí do té práce a všichni v té kapele jsou zaměstnaní, dát dohromady nový materiál je strašně těžké a ta nejtěžší práce, ten základ, aby stvořil, je náš kytarista Petr. Takže prostě jsme se k tomu dopytlikovali po 6 letech, ale myslím si, že to bude dobrý.
1: OK.
2: No a hlavně máme nového kytaristu Patrika z Olomouce, který taky jezdí do Havířova na zkoušky.
1: Jo, ty už to takhle rozšířil, nejenom ty ze Šumavy, on z Olomouce a ten zbytek je tady voce. Dobře, textově jsi to udělal ty sám, předpokládám.
2: Jo, texty jsem si dělal sám, aby jim to sedělo do huby, neumím si představit, že by mi někdo psal texty.
1: A pořád to právě se sahá do téhle z té tematiky, protože to o tobě vím, že se tady kolem toho pohybuješ.
2: Jo, asi jo, něco tam bude taky.
1: A ty to máš smyslu. Tak, jakože naštuduješ si takovouhle literaturu a pak z toho vím, bo prostě jenom tak, jak tě to napadne. Jak to máš vlastně? Já ani nevím, jestli se tě na tohle někdy ptal.
2: A mě tyhle ty věci zajímaly od malička, od dětství, takže prostě nějaké ty informace člověk má a když tě něco napadne do toho songu, no tak si pak třeba i hledám, nebo na něco kouknu a hledám nějaké vodítka k tomu, abych ten text dal dohromady. Ale jako víceméně to dělám tak jakoby z palice, no.
1: Jak se to nahrávalo dohromady, anebo tím, že jste každý z jiný, ty jste si to připosílali?
2: Ne, to musí každý zvlášť, ale jakoby tu prvopočátky to dělá každá kapela dneska asi, že si to uděláš doma a pošleš to a v rámci kapely se to pak řeší.
1: Ano, a teď se k tomu jako přidávají. Hele, seš takovej jakože perfekcionalista, anebo prostě když už to máš hotový, tak to schováš a necháš to bejt, nebo se k tomu vracíš ještě?
2: A musím říct, že třeba jsem udělal text, který jsem měl hotovej asi 3/4 roku, A teď před studiem, prostě 14 dní jsem to úplně vyrušil, vymazal, předělal zpěvovou linku a celý text.
1: Ale to asi je to spíš náhoda, že to není u každého songu.
2: Ne, ne, stalo se mi to po druhé v životě.
1: Jo, takže nejseš, píšeš takovej. Dobře, co se týká, říká, že na Vezbytinách se bude deska křtít a jak to bude? Co zařadíte z toho nového materiálu? Jakože tlačíte, budete jí tlačit, anebo si to tak jakože jednu, dvě písničky a pak
2: ale
1: si to...
2: něco zahrajeme, uvidíme, kolik se vám toho podaří se cvičit, protože jedna věc je to nahrát a druhá věc je to pak sehrát nebo se cvičit tak, aby tam nebyly chyby. Jo? A ať máš tu jistotu, takže prostě co se nám podaří se cvičit, tak tam napálíme a oni ti lidi stejně mají radit ty naši starší sklady. Ale já myslím, že tam je spoustu pěkných písniček, takže uvidíme.

0: Belgie, budou tam Shatterheart, budou tam When Nothing Remains, moje angličtina je úplně luxusní, budou tam Reverber z Itálie, perfektní thrash metal, doma rád kreator, prostě i kdyby přijeli jenom na tu kapelu, za mě prostě pecka. A samozřejmě budou tam další kapely, budou tam Lauter, Alžběta, bude tam Ador Dorad tady od nás, z Moravy, a prostě 18 kapel. Přijeďte se podívat do Lomu, nebudete litovat.
1: Super, takže děkuju moc krát za pokec. Přeju, ať se kulatej nebo půlkulatej pátej ročník vydaří, ať to šlape festivalu Sourove ven dál, no a samozřejmě, ať to šlape i kapele Solar System. Hoďas, děkuju moc krát. Přátelé, můj host a vy jste zváni na festival Sourove ven 3. a 4. července do Zbytin. Otak ajdoš, mějte se.
0: Děkuju tobě, Dave, a děkuju vám, mějte se krásně.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
8: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
9: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
8: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
9: A maminka se mnou.
8: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
10: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je

0: Karlovarský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
2: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
3: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Rádiu Čas Rock.
1: Všem fanouškům filmů či seriálu přeji pohodové chvíle při poslechu nového Filmtimeu. Máme poslední školní týden, ale upřímně drtivá většina dětí už nějakou dobu nic nedělá. Nicméně čekání na prázdniny si můžeme zkrátit jednak tipy na novinky v kinech, anebo nějakými spekulacemi. Ta první se týká režiséra Ridleyho Scotta. Pána, který nám dal mimo jiné třeba Gladiátora, Blade Runnera, Království nebeské, anebo Prvního vetřelce. A právě k ikonickému monstru by se podle všeho Scott rád vrátil. Jenže je tady to jedno velké ale. V minulosti se do dalekého vesmíru, kde vás nikdo neuslyší křičet, už dvakrát vrátil. Jeho Prometheus a Alien Covenant ale moc radostí fanouškům neudělali. Možná, že v hlavě měl dokonalou vizi, ale na plátno ji úplně přenést nedokázal. Tohle se mimochodem Scottovi často vyčítá, že je v některých filmech spíše obětí vlastního ega a nedávné pokračování Gladiátora to jenom potvrdilo. Každopádně, z původně plánované trilogie tenkrát sešlo, ale my jsme se dočkali nového vetřelce, a to pod vedením Freda Alvareze. Ten dopadl velice dobře. Jestli teď pokračování ztroskotá z důvodu Scottova zájmu, no tak to je jeden velký otazník. Ale něco mi říká, že z toho fandové radost mít nebudou. Se vší úctou ke slavnému režisérovi, měl by podle mě tuhle látku nechat jiným. Na druhou stranu, v 88 letech být takhle pracovitý, tak to klobouk dolů. A jeho aktuální formu uvidíme letos ve filmu The Dog Stars, který si premiéru odbyde v srpnu.
0: Filmtime. Na rádiu Čas Rock.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Když jsme u těch spekulací, tak mám tady ještě jeden hollywoodský drb. Ale ten by fanoušci určitě uvítali. Jak to tak vypadá? Plánuje se pokračování Jump Street. V roce 2012 slavil nečekaný úspěch film, který navázal na ikonický seriál z 80. let. No v něm třeba namátkou začínal i Johnny Depp.

0: V hlavních rolích se v remakeu objevili Channing Tatum, Jonah Hill, no a nesmím zapomenout ani na jejich šéfa v podání Ice Cube'a. Za kamerou stála dvojice Phil Lord a Chris Miller, která tak ukázala své schopnosti. No druhý díl vyšel v roce 2014 a byl to rovněž hit, takže se logicky očekávala trojka. Jenže kariéry všech hlavních osob se vyvíjely různorodě. Hlavně dvojice režisérů se stala velmi žádaným zbožím. Teď to však vypadá, že bychom se přeci jen mohli dočkat. Práce na třetím dílu se údajně rozbíhají. Lord a Miller by na vše měli dohlížet jako producenti. Zdali se vrátí ústřední dvojce, nebo řekněme trojce, tak to zatím nevíme, ale budeme doufat, protože upřímně bez nich mi to moc smysl nedávalo.
1: Filmtime. Filmtime na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Už příští týden se do kin vrátí Mimoni. Pro někoho roztomilá stvoření, pro jiného otravní skřeti. Ale svůj účel plní. Děti je mají rádi a hraček se prodává taky dost. Zatím poslední solovku dostali Mimoni v roce 2022. No ale nyní se vrací a samozřejmě i tentokrát u toho bude plno taškařic a hlavně monstra.
0: Hollywoodu změnili nové hvězdičky stříbrného plátna tvář filmového průmyslu jednou provždy. Mimoni jsou zpět. Ale nic není, jak se zdá.
2: Tady.
3: Oh, Humphrey.
2: Piňáta. Carbonara. Lasagna.
1: Žlutí panáčci se při dalším hledání svého pána ocitnou až v samotném Hollywoodu. A nebyli by to oni, kdyby u toho nezpůsobili mnoho komických situací. I tentokrát se na originální verzi hlasově podílela celá řada celebrit. Namátkou Jeff Bridges, Christoph Waltz nebo Allison Janney. Já osobně tuším kasovní hit. Bez ohledu na to, jak moc u toho Mimoni budou žvatlat, tenhle film prostě vydělá peníze. Ať se nám to líbí nebo ne, Mimoni jsou pořád v kurzu.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů a emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Čas rok.
1: V tomto týdnu se do kin přivalí další komiksovka. Čeká nás dobrodružství postavy z planety Krypton. Ale pozor, nejedná se o Supermana, nýbrž o jeho sestřenici Kara Zor-El, známou jako Supergirl. Postava má celkem bohatou historii. Kromě komiksů se objevila v různých seriálech nebo jiných adaptacích.
0: Třeští mi hlava.

Film patří do univerza, kterému od roku 2022 šéfuje James Gunn. Objeví se zde i Superman z tváří Davida Collinsworta, ale podle všeho jen velmi krátce. Naopak parťákem Supergirl bude Jason Momoa, který stvární Loba. V komiksech se jedná o velmi brutálního zástupce vesmírné rasy Charnian, který se živí jako lovec odměn. No, ve filmu to bude logicky o dost jemnější a přístupnější verze. Ukázky možná vypadají jako další klasická komiksovka, ale nadějné je jméno režiséra. Supergirl natočil Greg Gillespie, který naposledy bodoval s filmem Peníze těch tupců. Jak to vše půjde, to můžete v kinech vidět už tento týden. Film Time. Na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Koncem tohoto týdne oslaví narozeniny režisér, scénárista a také herec Mel Brooks. Ale nejsou to jen tak ledajaké. Americký vtipálek dosáhne věku 100 let. Už samo o sobě je takové číslo nádherné. Jenže pozor, Mel Brooks je stále plný chuti pracovat a v příštím roce pošle do kin pokračování filmu Spaceballs, slavné parodie na Hvězdné války. Ne, že by snímek přímo režíroval, ale na všechno dohlížel. Brooks je velmi uznávaný režisér, získal mnoho ocenění, ale zhruba od 70. let se zabýval převážně parodiemi, no a že jich bylo.
2: Můj pane, jsem tu!
3: Renfielde, víš jistě, že tě nikdo nesledoval?
2: Ne, zavedl jsem je jinam, nemají tušení, kde teď jsem.
4: Zašel do kaple, rychle!
3: No, zavedl si je přímo ke mně, ty tupý mizožrat.
2: Já to nevěděl, odpuste můj pane, strestejte mě.
3: Ne, běž, odlákej je, nemám už mnoho času.
2: Ne, musíte mě strestat, stírejte mě, zasloužíte to. Zklamal jsem vás, můj pane, jsem ničemný hlupák, jenž vás hrebně zradil.
1: Tohle byla ukázka z filmu Drákuloviny. Vlastně poslední počin, pod kterým byl Mel Brooks podepsán i jako režisér. Mezi jeho nejvýznamnější díla pak patří Bláznivý příběh Robina Hooda, Žhavá sedla, Producenti, Mladý Frankenstein anebo zmiňovaní Spaceballs. Já si osobně moc přeju, aby se pokračování povedlo. Už jenom proto, že se vrací původní obsazení. No a pro dnešek je to všechno. Melu Brooksovi přejeme všechno nejlepší a vám děkuju za přízeň. Budu se na vás určitě těšit zase příští týden.

0: nemusíš být Černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
1: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
2: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
2: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelný

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Rock. Bando, zítra máme pátek, takže se spolu budeme určitě těšit na víkend. Nebude chybět přehled z mistrovství světa ve fotbale, ale taky se dozvíte, které songy se nově objevily v playlistu Čas rok natvrdo. A pozor, bude taky poslední den, kdy můžete Skřeta oloupit o jeho poklad. Tak nezapomeňte, zítra ráno před 6 na rádiu Čas rok Ostrý budíček.
1: Ostrý budíček.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
1: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgh.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas rok k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok, nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rok slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Pohodový podvečer, fandové Rebela, fandové Rádia Čas Rock, prostě fandové rockové a metalové muziky. Metal, ten se nám rozezněl v té, řekněme, nejryzejší podobě už v rámci prvního klipu, který nám odstartoval dnešní Metalmanii, záliv Bay Area. To je místo, které se kapelami jako ta, která nás provede dnešním dílem, jenom hemží. Dead Angel, formace, která podle mnohých patří k těm, kdo definovali pojem thrash metal. Někdo počítá mezi tyto kapely jenom velkou čtyřku, někdo z toho má velkou osmičku, protože kromě Metallica, Slayer, Megadeth a Anthrax tam patří taky Testament, Exodus, Overkill nebo právě Dead Angel. Kapela kolem Marka Oseguedy do dnešního dne, i když s pauzou, sype do metalových hlav ten správný thrashový matroš, ze kterého nikdy neuhnula. Takže dáme další klip a popojedeme.

Sledujete televizi Rebel, ladíte vlny rádia Čas rok. Včera byl Den dětí, samozřejmě v případě, že jde o premiéru. Takže dětskám vrazíme, řekněme zpětně do hlav pořádný metal. Dead Angels se dali dohromady v dobře známé oblasti Bay Area. Začali se motat po klubech a kolem takových jmén jako Kirk Hammett, který jim pomohl s produkcí Dema. Vyšli demáče, vyšel debit a kapela vesele obrážela nejdřív kluby, pak turné, společně třeba s Whiplash, Voivod nebo Sacrifice. Pak tedy Dead Angel chytli lano od dalšího vydavatelství a všechno vypadalo nadějně. Ovšem, rozsypalo se to. Nehoda kapely, zraněný bubeník a v podstatě v roce 1991 oficiální konec kapely. Pánové na muziku nezanevřeli, věnovali se různým projektům. Marka Oseguedu mimochodem zkoušeli Anthrax jako náhradu za Joe Belladonu. Nakonec byl ovšem vybrán John Bush. Teď další klipovka Dead Angel.

Sledujete Metalmány, dneska Dead Angel. Kapela měla ve své tvorbě výraznou mezeru. Ta trvala do roku 2001, kdy se sešli na akci s názvem Trash of the Titans. Dead Angel od roku 2004 opět začali sypat alba s celkem velkou pravidelností. The Art of Dying vyzdvihuje výborné hráčské výkony. Crank Session, to jsou podle mnohých ryzí metalové postupy v moderním kabátu. Naproti tomu některým se údajně moc nelíbí deska z roku 2016 The Evil Divide. Podle řady z nich zde schází nápady, i když nelze upřít snahu o pokračování čisté metalové práce. No a já myslím, co třeba takový Humanicide. Album to je vysokou školou trashe, základní prvky dodrženy. Ovšem deska je velmi pestrá a to nejenom hlasovými polohami právě Marka Oseguedy. Před námi je další klip.

Tak přátelé, dnešní Metalmania, řekněme, s kapelou Dead Angel je pomalinku, ale jistě v samotném závěru. Chybí nám ještě jedna skladba, abychom dodrželi stopáž. Pokud mám informace správné, tak zatím poslední deska kapely Dead Angel vyšla v roce 2019. A jak jsem o tom mluvil i v těch předcházejících vstupech, tak samozřejmě pánové se věnují dalším činnostem. Taková jedna z nejznámějších je ta, že Mark Osegueda se stal členem formace okolo Kerryho Kinga po oficiálním rozpadu kapely Slayer. Ale o tom třeba někdy jindy. Tak, Metalmania je v závěru, ještě jednou Dead Angel a za týden se na vás těším. Mějte se, zbavoš!

0: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: musíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
2: Rádio Čas rok.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací